Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně jim mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všemu, všem. To vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl. Omlouvám se. Na druhou stranu už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmem dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

vznikla naše planeta.

čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových pohlazení. A jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian, a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli jsem je trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury tyhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finistère. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finister jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Jani na zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mě ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost Jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje, autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím takhle při konci léta, ke strunám prstama přikovaným.

máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, ahoj.
2: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan sanitr chce svůj tácek a ještě další soudničky. Uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda skrep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pánbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych,
0: si vůbec
1: ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. Ikona. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho.
1: No,
0: na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
4: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
3: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
4: Ano, já vás taky.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
3: Máme zapsáno, Honzo, mějte
4: děkujeme.
3: Se.
5: Zbytek ne, díky.
4: I vám, naschle.
3: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
4: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
6: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: V nestenčené míře přejeme totéž.
3: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
4: Dobrý den.
7: Z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
4: Ano, dobrý den.
7: A podepisuju to s tím Láskou jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
4: Ano.
7: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
4: To by souhlasil, tak, ano.
7: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
4: Dobře.
7: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším mistr v oboru. Mějte se rád.
3: Výborně, děkujeme.
4: Vy si mějte nádherně, naschledanou.
3: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
8: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej, ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho, věčná škoda neboštíka. To byl mužskej,
9: Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
8: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
9: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
8: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
9: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
8: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
9: Tady mají dobrý párečky, co?
8: Dychtí vdova.
9: Křupavý páreček s houskou.
8: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
9: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
8: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než kdy jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbydeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, no podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak, a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili, a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci, a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě, a tak říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě, ne, samozřejmě, ne. Není to ani jedna, co chodí do humory.
2: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne,
1: máme
2: to, jsou, to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohodle myslel by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z Československé televize.
2: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, a? To je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek, zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, jo,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude? Dobrý den.
5: Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme. Dobře. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět.
5: Dobře.
4: Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval v mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověl, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali.
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se toho chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase, a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho, najet se normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho...

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ode dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujeme kroužky dětem. Středočeský kraj schválil memorandum o přípravě vodovodu podél budoucí dálnice D3. A čekáme oblačno, během dne zataženo, odpoledne a večer déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Teploty do 27 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Rodiny s nízkými příjmy se můžou od dnešních 9 hodin hlásit do projektu Darujeme kroužky dětem. Můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
2: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábor. Hornický oddíl mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujeme kroužky dětem potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Středočeský kraj se dohodne s ministerstvy dopravy a zemědělství na dalším postupu při přípravě vodovodního přivaděče podél dálnice D3. Krajští radní souhlasili s uzavřením memoranda. Nový vodovod má v budoucnu zásobovat pitnou vodou až 30 000 lidí na Petrovicku, Sedlecko-Prčicku nebo Voticku. Dělníci by ho měli začít budovat v roce 2028 společně s výstavbou středočeské části dálnice D3. Pokračuje mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
3: Vodovod podél dálnice D3 bude stěžení páteří celé plánované vodohospodářské infrastruktury. Napojit ho chceme na stávající i nové vodojemy, vodovodní řady a další stavby.
0: Nově polepená tramvaj v Praze vyzývá cestující k pozornosti při přecházení tramvajových tratí. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Cílí hlavně na mladé a reaguje na to, že za první pololetí srazili tramvaje v metropoli 43 lidí, z toho jedno dítě zemřelo. Kampaň upozorňuje třeba na nebezpečí při sledování telefonu nebo poslechu hudby ze sluchátek.
1: Sport.
0: Hokejisté Mladé Boleslavy vstoupí do nového ročníku extraligy v Českých Budějovicích. Úvodní buly padne v 17 hodin a 30 minut. Trenér bruslařů Petr Haken říká, jaký cíl má pro sezónu. I s ohledem na to, že v té uplynulé Středočeši obsadili předposlední 13. místo.
4: To moje myšlení je vždycky nastavený do soutěže s tím, že já se musím dívat hlavně na ten nadspodek. Nikdo nechce hrát dole, protože pro ty hráče je to potom dost stresující. A tohle musí být ten cíl. Vyhnout se vůbec přemýšlením nad tím, že se někde šlape v blátě, a to určitě nechceme.
0: Kladno se na úvod extraligy představí od 17:30 odpoledne ve Vítkovicích.
1: Počasí.
0: Bude oblačno, ráno ojediněle mlhy. Během dne se zatáhne a odpoledne a večer přijde na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Naměříme 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na Rakovnicku je do 20. prosince zavřený úsek silnice 1/6 u Krupé mezi křižovatkami na Rakovník a Nesuchyni. Důvodem jsou práce na mostě, osobní auta a nákladní auta do 7,5 tuny objíždějí přes Krupou a po místních silnicích. Těžší nákladní doprava musí na dálnici D6 a mezi exity 51 a 43 a potom zpátky směrem na Rakovník.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Ano, s láskou po druhé, dobré ráno.
0: Krásné ráno.
5: Už po třetí.
0: Po třetí nebo po čtvrté?
5: Kdo by to počítal, hlavně ať nám to mluví, minimálně do 9. spolu a potom ať děláš, když tak ostudu i větě.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Dovedli nás ke kalendáriu Petra Jungmana. Čas 5 hodin a 10 minut. Pěknou středu přeji.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lístky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
0: V 5 hodin a 12 minut přidávám další písničku, poměrně dlouhou písničku, já jí říkám písnička na dvě cigarety. Snad mi odpustí Hana Zagorová, biograf lávská písnička se stejnojmenným muzikálem, který měl před kolika lety premiéru právě dnes. A je to 4 roky zpátky.

0: 517.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude oblačno, polojasno, během dne od severozápadu. Zataženo odpoledne a večer na většině území kraje. H2O, lokálně to bude bouřit. A nejvyšší teploty, prý nejteplejší den tohoto týdne, a to vám oznamuji ještě navíc já, 23 až 26, tak se ho užijte.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: Láska kvete v každém věku, i v tom předškolním. Co jsou to námluvy?
1: Já vím, když se někdo povídá ve vlaku nebo v autobusu, tak to je hezký.
2: A můžou si třeba povídat v autě nebo veníku, nebo v domečku.
3: Námluvání je to, že se třeba někdo hádá, třeba rodiče nebo děti.
4: Že se může zavzít a můžou se pak hádat.
5: A nebo můžou jít na ples, když budou velký už.
6: Namlouvá se tím, třeba, že si chce vzít kluka.

0: 16. září teploty vystoupí na 23 až 26, taky bude sluníčko, nebát se, a navíc jsme tady my dva.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort vypořádal připomínky jiných ministerstev. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Naposledy v tomto volebním období se dnes ráno sejdou zastupitelé Kladna. Jednat budou třeba o přidělení dotací. Na programu mají i změnu některých městských vyhlášek, například o omezení zábavní pyrotechniky i podmínkách převozu zemřelých. Schvalovat by měly i názvy nových ulic kvůli stavbě rodinných domů v části města Dříň. V pražské Krči dnes začíná plánovaná odstávka dodávek tepla a teplé vody. Potrvá do 25. září a týká se několika domů v ulicích Antalastaška, Halasova a Krčská. Důvodem jsou dokončovací práce při modernizaci teplovodní sítě. Další omezení plánuje dodavatel i v následujících týdnech. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli Češi jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku. A počasí čekáme oblačno, ráno ojediněle mlhy. Během dne se zatáhne a odpoledne a večer přijde na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Benešovsku do 30. října uzavřena silnice v Kozmicích směr Teplíšovice. Je to krátký úsek od hlavní silnice 2. třídy 110 po křižovatku směrem k Petroupimi. Objížďka vede přes Soběhrady, Bedrč, Petroupim a Teplíšovice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pánbu potrestá. Jára Cimrman, známe.
1: Ano, ano, je to tak.
0: A dneska... jak dlouho známe?
1: No, už 60 let je to. A víte, kdy se objevil poprvé?
0: No, bude to těch 60 nebo ne?
1: Bude to 60. A kde to bylo?
0: Těžko říct. Já byl ještě na hubách a ty evidentně taky.
1: Já určitě, tak si počkejte.
0: Za chvíli podrobnosti. Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá. Těch citátů měl ale poměrně dost sympatických. Tak si vyberte i vy. Nějaký ten, který bude motem do dnešního dne, středy 16. září. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno.

0: 5 hodin 39,5 minuty. Tak původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Ano, dneska je to, nebo přesně je to 60 let, co se v éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září 1966 v jednom z dílu mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No, nejde to, samozřejmě.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem. Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bychom mu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Je to opravdu škoda, že návštěvníci vinárny u Pavouka nebudou moci shlédnout Cimrmanovi originální plastiky, inspirované povoláním tohoto lidového umělce.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Ještě dobrovolně doplním, že Nealkoholickou vinárnu u Pavouka, natočenou v rozhlasu v 60. letech, si můžete také poslechnout v archivních záznamech na irozhlas.cz. Podívejte se, proštudujte to a připomeňte si vaše léta mládí. Teď Tina Turner, dobrý den.

0: Za chvilku budete pozváni do Kladna, nebo na Kladno, to už jedno. Od 18 hodin tam totiž nabídnou putování mezi třemi místy. A to putování vám řekne Denisa Hergeslová už za pár minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by mělo být v našem kraji ještě oblačno až polojasno, přes den začne od severozápadu přibývat další oblačnost a odpoledne a večer se na většině území objeví i přehánky, lokální i bouřky. Maxima 23 až 26 a vítr slabý, později západní až severozápadní, na frontě a v bouřkách přechodně i silnější. Ke konci dne začnou srážky od severozápadu ustávat. To hlavní 23 až 26.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Do celé do šesté i další písničky, třeba od Marka Ztraceného, Věry Špinarové nebo Phila Collinse. Jinak přidávám taky pozvání k dnešnímu dopolednímu vysílání po 11. hodině středočeský host. Tentokrát se dozvíte odpovědi na to, jak se žije v Poděbradech, jestli Poděbrady mění lázně a lázeňští hosté nejen s podzimem, ale i v průběhu posledních let. A jsou Poděbrady stále jen na srdce? A ten protivný trpaslík na lázeňské kolonádě je tam stále? Hostem dopoledního vysílání bude obchodní ředitel Lázní Poděbrady Ondřej Odcházel. Poslouchejte po 11. hodině Český rozhlas Střední Čech.

0: Máme signál.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Kladno bude patřit současné evropské literatuře. Koná se tu Noc literatury. Od 18 hodin nabídne putování mezi třemi místy. Divadelní kavárnou, kulturně společenským centrem Pod Třešní a půdou Středočeské knihovny. Ukázky z evropské literatury přečtou například herci Filip Cíl nebo Václav Werner Kraus. Každé zastavení doplní živá hudba, vystoupí například kapela Tiny Band. Během večera si budete moct projít celou trasu. V Červinkovském domě v Kolíně je do 1. listopadu k vidění výstava věnovaná chrámu svatého Bartoloměje, jedné z místních národních kulturních památek. Víc než 100 uměleckých děl zachycuje chrám v podání fotografů, malířů a dalších umělců, mezi nimi Josefa Sudka nebo Jaromíra Funkeho. Expozice představuje taky originální fragmenty parléřovských kružeb z chrámových oken nebo dosud nevystavené návrhy vitráží. Výstava v Červinkovském domě zároveň vybízí k návštěvě samotného chrámu, který stojí přímo naproti. Galerii Podvěží v Mladé Boleslavi vystavuje své obrazy Marcel Marek, frontman kapely Děda Mládek Illegal Band. Výstava s názvem Mercy představuje díla vytvořená digitální technikou. Autor při jejich vzniku kombinuje několik počítačových programů, aby zachytil své pocity a představy. Obrazy vznikají spontánně a každý z nich podle autora nese vlastní příběh a nahlíží do muzikantského nitra. Výstava potrvá do 3. října. Se samotným Marcelem Markem se můžete setkat ve středu 16. září od 17 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: dobrého dne. Minuta nás dělí od 6. hodiny a zpráv s Janou. Jano, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A nečvič, i když, no jak se to vezme.
2: Tak si jich dáme ještě 5. 6, 7, já jsem řekl 10.
3: Říkal jsi 5.
2: Řekl jsem 5 a myslel jsem 10.
4: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců kostní dřeně na pomoc malému Jindrovi s leukémií. Zastupitelé Čerčan na Benešovsku schválili modernizaci patra školy, kam zateklo. A čekáme oblačnou, během dne zataženo, později déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a teploty do 27 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Do tohoto pátku se můžou v pražském IKEMu zapsat zájemci do registru dárců kostní dřeně, a to i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce. Pokračuje vedoucí registru dárců v IKEM Marie Kuříková.
3: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
2: Přístavba školy v Čerčanech na Benešovsku se prodraží. Na škole vzniká za 90 milionů korun třetí patro, které má zvýšit kapacitu o 150 míst. Na konci léta ale do stavby s odkrytou střechou zateklo. Zastupitelé včera večer schválili, že kromě nutných oprav po havárii zaplatí nakonec i rozsáhlejší rekonstrukci celého druhého podlaží.
4: Odhadované náklady rekonstrukce jsou 10 milionů korun. Část z toho bude hradit firma z pojistky, a to do výše nákladů, které budou odpovídat škodě způsobené protečením vody. Aktuálně se v druhém patře nemohou děti učit. 4 třídy jsou přesunuté v rámci školy, 2 se učí v náhradních prostorách. Z Čerčan Věra Hájková, Český rozhlas.
2: Praha 1 podepíše smlouvu se soukromým investorem na výstavbu bytů na rohu ulic Revoluční, Lanova a Nové Mlýny. Schválili to zastupitelé městské části. V nevyužívaném prostoru by měl vzniknout dům za zhruba 240 milionů korun. Součástí projektu jsou také veřejně přístupné pasáže, které by mohly sloužit například jako kavárny a obchody. Smlouvu radnice Prahy 1 podepíše do konce září. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních, tedy asi o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Na dnešek taky připadá Světový den ochrany ozonové vrstvy.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, ráno ojediněle mlhy, během dne se zatáhne a odpoledne a večer přijde na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, a naměříme 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Pojďme na silnice, nejdřív přemostění dálnice D4, a to konkrétně u Skalky, tam, kde se odbočuje na Příbram a případně taky Vrchotavy, Janovice a Sedlec Prčice. Po nehodě jsou tam 2 auta a pozor taky v Praze, Bubenecký tunel směr Troja, je tam neprůjezdný pravý pruh, porouchané osobní auto, tak snad ho rychle odtáhnou pryč.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
5: Už nasedáme do čtyřkolého miláčka. No a kam se vydáme? No, vydáme se samozřejmě na silnice za Václavem Drážkem, který nám ze zelené vlny prozradí zase další perličku, zajímavost, největší chybovost u nás těch řidičů, nebo o čem to dneska bude v rámci řidičských zkušeností z autoškoly.
2: Bude to o kruhových objezdech a jak se má správně najíždět a vyjíždět.
5: Jo, tak to je téma pro moji matku. Být na ní nikdy nevyjede z toho kruháku. Popojedeme Petr Muk, Jiří Korn a taky Eva Farná, ať se vám daří.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 12 minut, dobré ráno do středních Čech a než se rozední, pojďme si zase říct něco z dopravního provozu. Slovo má Václav Drážek, tentokrát si povíme něco, jak na okružní křižovatce postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vjíždějícím z levého pruhu.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: 6:14 přesně.

0: Hladí terénní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, čas 6.18. Dobrý den.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Alena včera z Kavčí hor slibovala, že středa bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Pojďme si její slova připomenout.
2: Ráno bude mít vyšší teploty, bude nejčastěji mezi 13 a 10 v těch minimálních teplotách a v maximech bychom se ve středu mohli dočkat hodnot na hranici letního dne 24 až 27 stupňů by to mělo být nejčastěji. Zase budou po ránu nějaké mlhy, ale už by jich nemělo být pravděpodobně tolik a zatahovat se začne až odpoledne, kdy se fakt začne zároveň spolu s frontou objevovat i déšť nebo na většině území přehánky, případně ojedinělá bouřka. Ono totiž ve středu bude přecházet studená fronta.
0: No ale pojďme se taky říct, když už jsme tedy u hlasu z Kavčí hor, jak to vypadá ještě s výhledem, to mi taky prozradila, tak snad se na tom nic nezmění. Případně se optám opět ve 7:45.
2: Ještě ve čtvrtek bude ovlivňovat východní části České republiky, za ní bude počasí proměnlivější a hlavně chladnější než třeba právě to středeční. V průměru, kdybychom chtěli říct, o kolik se ochladí, tak to ve středních Čechách bude asi o 7 stupňů Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dnes slouží v dispečinku TSK Praha Kateřina Jelenová, prozradí, jak se jezdí, nejezdí, hlavně v Praze, v hlavním městě a na příjezdech. Tak ona to vidí všechno na těch monitorech, tak doufám, že má brýle, anebo že ostří správně. Kateřino, vítej, povídej, jak to vypadá.
3: V Českobrodské do centra popojíždí desetiminutová kolona už kousek za újezdem, rozjíždí se až v Běchovicích u odbočky na Horní Počernice. Provoz sílí před omezením ve spojovací, ztratíte tam okolo 5 minut ve směru od Jarova. Ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína necháte podobný čas, a to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou i v Liberecké do centra z úrovně Bulovky. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most už se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Dolní Počernice. V povalejším tempu se jede tradičně za Europark.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
5: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
4: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9:00 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Však já vidím velmi dobře do středočeských domácností i teď po ránu v 6:21. No a když vyberu nějakou, třeba tuhle.
6: Mně rychlé vstávání nedělá dobře. A hlavně musím ještě chvíli přemýšlet.
0: Dobře, tak chvíle, to je v pořádku, protože první část písničky Celine Dion odspívá velmi tak jako ladně, potichu, že člověk u toho krásně ještě bude tlouct nějaké ty špačky, ale pak přijde ten řev nakonec, že jo? To je Celine Dion.

6.24. Dovolím si písničku Celine Dion All By Myself tady v tento moment zastavit. Ono to má svůj důvod. Celine Dion se totiž po víc než 6 letech vrátila k plnohodnotným koncertům. V Paříži zahájila sérii vystoupení před vyprodanou halou. Zpěvačka se v posledních letech léčí se vzácným neurologickým onemocněním, kvůli kterému musela koncertování přerušit. No na pódiu teď znovu zpívá ty svoje největší fláky a jeden z těch nejsledovanějších okamžiků právě toho jejího návratu přišel při písni, kterou jste teď slyšeli a kterou jsem zastavil. Ten vrchol, to každého zajímalo. No. Nevzpomínáte si?

0: první celý koncert po víc než 6 letech odehrála 12. září v Paříži. Návrat přišel 2 roky po jejím vystoupení při zahájení olympijských her, kde zpívala z Eiffelovy věže. No. Je už jasné, že to nejde jen o jednorázové vystoupení, ale že se bude dál koncertovat.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Je dobré být připraven, mít odpovědi, až se vás třeba děti, které budete hlídat o víkendu, babičko, dědečku, zeptají, co budeme dělat o víkendu, tak pokud se jedná o záliby, o cestování, o dopravu vlakovou, pak můžeme nabídnout jistý pohled do historie. Windebona, ano, delfín. A bude k vidění. Ano, ta legendární souprava bude projíždět v našem kraji, tak i v Praze, kde konkrétně, případně jízdní řád. Všechno vám rád povím v dalším vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jen nikam neodcházejte. Mimochodem, to je zázračná souprava, ta Windebona. Že nevíte, o kom hovořím, no pojďme si připomenout, třeba jste někdy směr jižní Čechy vyrazili právě s touhle legendou.

0: Řekněme si na rovinu, že už teď se určitě vyplatí lovit jízdní řády. Pravda, všechny ty jízdy předem plánované jsou již vyprodané, ale kochat se o víkendu budete moci. Konkrétně v Benešově.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli lahev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Obyvatelům Miličína na Benešovsku se nelíbí nové jízdní řády autobusů. Kritizují třeba zrušení přímého spojení do Benešova a zhoršení dopravní obslužnosti místních částí Miličína. Více se dozvíte ve zprávách v 7. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Hokejisté Třince vstoupili do nové extraligové sezóny výhrou 2-0 v Karlových Varech. První kolo bude dnes pokračovat dalšími 6 zápasy. Od 17 hodin 30 minut se budou hrát zápasy České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Kometa Brno, Vítkovice Kladno a Plzeň Liberec. V 18 hodin začnou utkání Olomouc Sparta a Pardubice Hradec Králové. A počasí čekáme oblačno až polojasno. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer přijdou na většinu území kraje přehánky, lokálně i bouřky. Naměříme 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Porouchané odstavené auto na dálnici D11 na 56. kilometru ve směru do Prahy, tedy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Další odstavené auto třeba na dálnici D1 na 17. kilometru, takže těsně předtím, než se vytlačíte svým vozítkem na kopec, na horizont, a to na 15. kilometru, místem právě projíždí a snad jede k odstavenému autu i ta světelná šipka, která tam má namířeno. A ještě připomínám, pozor, náměstí Míru na Mělníku, uzavřeno. No, to vynobraní se taky někdy musí uskutečnit.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pojďme za těmi, kteří si poškodili svoje lodě, jo? A jsou to kajakáři. A kde si je poničili, to už se rozvíte i v další reportáži.
2: Je to tak, protože k tomu došlo na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Tak si počkejte do našeho vysílání už za chvíli.
0: Já s tím souhlasím, tam je nízká ta voda. To jsem si tam odřel záda tuhle posledně při mém posledním letošním letním koupání v sezóně 2.6.

0: Policie prověřuje okolnostmi poškozené 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Podle závodníků a trenérů někdo z majitelů elektráren úmyslně manipuloval s výškou vodní hladiny. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o 50 cm.
1: Koukáme na fotografie těch poškozených lodí, to jsou spotky.
2: Ano, jsou to dna lodí, ty lodě bouchaly zadkama o lomový kámen.
1: Organizátor závodu Libor Polák. To poškrábané poznám, to uprostřed je co?
2: To je díra skrz. 7 až 10 cm prasklina v kompozitním materiálu. No tak cena té lodě, když je nová, tak je kolem 60-70 tisíc.
1: Kolik těch lodí je poškozených?
2: Zhruba kolem 20 lodí.
1: Dá se nějak odhadnout škoda?
2: 50 až 75 tisíc.
1: Proč se ten závod nezastavil, když jste viděli, že lodě dřou?
2: Tak zaprvé je velmi obtížné zastavit rozjetý závod, protože musíte se snažit zachovat stejné podmínky. A za druhé, než ten závod zastavíte, tak při startovním intervalu kolem 40 vteřin vám tam určité penzum lodí projede, ať chcete nebo nechcete.
1: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček popisuje, jak hladina vody kolísala.
3: Z nějakých 3-4 kubíků den předem se zvedla najednou hladina na 14 kubíků, aby během hodiny to kleslo na 1 kubík a to vydrželo zhruba 5-6 hodin. Takže obrovský rozdíl 50 cm rozdílu hladiny.
1: Vodáci se obrátili kvůli incidentu na policii, potvrzuje Petr Ptáček.
3: Někdo musel manipulovat na jezu, které jsou výše proti proudu.
1: Nad Benátkami nad Jizerou je 8 malých vodních elektráren. Podařilo se kontaktovat 3. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Středočeská policejní mluvčí Barbora Šnévajzová potvrzuje, že případ šetří.
4: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
1: Česká inspekce životního prostředí zkoumá, jestli pokles hladiny nemohl ohrozit živočichy. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Za minutu 6:45.
1: Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Počasí ve středních Čechách.
0: Dá se říct, že to bude takový pestrý meteomix od svatého Petra, a když budu konkrétní, ráno by mělo být oblačno až polojasno, přes den bude od severozápadu další oblačnost přibývat, odpoledne se přehánky rozšíří do většiny kraje, lokálně se přidají i bouřky a teploty 23 až 26. A vítr zpočátku slabý, později se změní na západní až severozápadní a na frontě nebo v bouřkách pochopitelně zesílí. Odpoledne přehánky, bouřky, maxima až 26. Nejteplejší den tohoto týdne, užijte si ho.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Přichází Katka Jelenová. Změny v dopravě jsou, nejsou? Pokud ano, prosím, jsem s nimi. Vítej u nás.
2: V Liberecké směrem do centra panuje silný provoz už z konce Cínovecké od Letňan. Odtud k Blance je to zhruba na 20 minut. Vjezdy do tunelu směr Břevnov už navíc začaly regulovat. Fronta už popojíždí i v Povltavské, zatím z úrovně Zenklovy. Kbelská z Letňan do Hloubětína plná mezi Novopatskou a Poděbradskou. Od Hostivaře se zlehka plní Průmyslová před Poděbradskou. A tradiční kolony nepřekvapí na východní části okruhu ani na navazující štěrboholské spojce mezi D11 a Europarkem, před Vypichem v Bělohorské v obou směrech či na hlavní části okruhu v omezení mezi Jesenicí a Vestcem. V ulici 5. května směrem z D1 vázne doprava před sjezdem na jižní spojku směrem na Smíchov. Brzdí se na Chodově, na spojku se budete sunout 10 až 15 minut.
0: Díky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: S námi to taky bude odpolední Alex po 13. hodině. Ano, středa 16. září nabízí se tady další vydání Alex a host. No a kdo bude tentokrát hostem? No tak Alex, prosím pěkně.
1: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Středa 16. září 2026, probouzíte se s Českým rozhlasem Střední Čechy, tady Macík, kolegyně zprávařská Jana, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Středočeský host. Ještě pozvání k dnešnímu dopolednímu vysílání s Ivetou. Téma Poděbrady. No, město a lázně, pořád na srdce, nebo už je tenhle slogan trochu přibržděn? Pozná obchodní ředitel lázeňského hosta od turisty, a co dnes hosté chtějí, ale třeba před 20 lety by ani nenapadlo chtít. Která procedura přežila jen díky tradici, nebo co je v lázních překvapivě drahé a co naopak překvapivě levné. Odpovědi navídne dnes po zprávách v 11 hodin host, středočeský host, moderuje Iveta Chlumská, tak se nechte pozvat a příjemný poslech našeho vysílání. Jo, a mimochodem, dojde i na toho otravného trpaslíka, který tam na kolonádě potěší děti. Je tam stále. Ach, můj bože.
3: Středočeský host. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Banky na ně dali 26,8 miliardy korun. Obyvatelé Miličína na Benešovsku sepsali petici proti novým jízdním řádům. Čekáme oblačno, během dne zataženo, později přehánky, ojediněle i bouřky a teploty do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová.

0: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
1: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
0: Obyvatelům Miličína na Benešovsku se nelíbí nové jízdní řády autobusů. Kritizují například zrušení přímého spojení do Benešova a taky zhoršení dopravní obslužnosti místních částí Miličína.
2: Obyvatelé města sepsali i petici, kterou předali zastupitelstvu. Město na základě toho zaslalo připomínky na IDSK a žádá veřejné projednání připomínek s občany. Cílem není podle města přidávat další spoje, ale upravit jízdní řády tak, aby odpovídaly reálným potřebám obyvatel území. Z Miličína Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Lidé z Prahy 12 si budou moci v participativním rozpočtu vybrat z celkem 5 návrhů. Hlasovat můžou třeba pro interaktivní zahradu, kontejnerové stání u parku v Cholupicích nebo malovanou opičí dráhu u autobusové zastávky Cílkova. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice na to vyčlenila 1 200 000 korun.
3: Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, a to 2 kladné a 1 záporný. Záporně lze hodnotit až po udělení jednoho kladného hlasu. A oba kladné hlasy mohou být přiděleny stejnému návrhu.
0: Hlasovat můžou lidé do 11. října přes aplikaci městské části nebo na recepci radnice. Sport. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa, domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli Češi jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí dnes večer zápasem proti Slovensku. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer přijdou na většinu území kraje přehánky, lokálně i bouřky. Naměříme 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: A začínáme u vás, u řidičů, zpravodajů Zelené vlny. Jak to vypadá třeba na silnici číslo 16?
6: Prosím vás, silnice 16 od Mělníka, kolona od odbočky na Vraněny, tím pádem se nějaký 2 kilometry a až na Novou Ves, vypadá to tak 10-15 minut.
5: Děkujeme. A doplním, Králův dvůr na Berounsku do 23. září do 19 hodin zavřena Tovární ulice a důvodem je oprava železničních přejezdů. Objížďka vede po značené trase přes navazující část Tovární a okolní silnice směrem od průmyslové části města.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: 7:04, středa 16. září, za chvíli Region Express a dnes tramvajový express.
0: Ano, je to tak, v názvu nové kampaně jsou sekundy, protože i sekundy hrají velkou roli o život.
5: Rádi připomeneme nebo vysvětlíme, o co se jedná. Poslouchejte i za pár minut jen co odpějí Anna K. a Jan Nedvěd.
4: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin na 10 minut a Český rozhlas Střední Čechy. Dívám se do aktuálních mimořádností pražské integrované dopravy. Nic, tohle ne, nic. No tak to je skvělé ráno, ale v tom případě...
1: Region Express.
0: No a pojďme vlastně k akci, informační akci, o kterou jsme zavadili v médiích a rádi vám ji zmíníme, protože kdybyste náhodou po hlavním městě potkali polepenou tramvaj, prosím vás, oči z mobilu nahoru, ano, koukáme se doleva, doprava a to je hodně důležité, protože tahle ta tramvaj vyzývá cestující právě k pozornosti při přecházení tramvajových tratí. No a je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta cílí hlavně na mladé a reaguje na to, že za první pololetí srazily tramvaj v metropoli 43 lidí, z toho jedno dítě zemřelo.
2: Jedním z míst, kde se v Praze stává nejvíc nehod chodců a tramvají, je Florence. Často tady projíždí například cestující Honza.
3: Vždycky si dávám pozor a když už mám sluchátka, tak je mám na režimu propustnosti, anebo pokud mám sluchátka, na kterých to není, tak mám jenom jedno sluchátko.
2: Cestující Adéla naopak přiznává, že někdy není dostatečně pozorná.
4: Když jsem na přechodu, tak to vždycky jakože odložím a jako kouknu se. Ale občas se mi stává, že se zapomenu třeba rozlídnout, no.
2: Právě mladé lidi upozorňuje na nebezpečí při sledování telefonu a poslechu hudby ze sluchátek kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy. Říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v metropoli a okolí.
5: Poukazujeme právě na ty 3 sekundy, někdy de facto se jedná o jednu sekundu, kdy jedna sekunda nepozornosti může přinést fatální následky.
2: K opatrnosti bude vyzývat tramvaj polepená obrázky sluchátek, telefonu a taky nápisy, jako třeba vidím, slyším, jdu. Právě tyto kroky můžou zabránit nehodě.
5: Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stlumím sluchátka, lépe slyším.
2: Jak špatně je slyšet přijíždějící tramvaj, si děti budou moct vyzkoušet na simulátoru, na různých akcích nebo ve školách, popisuje organizátor kampaně Martin Farář.
6: My simulujeme z reproduktoru příjezd tramvaje. Ta tramvaj přijíždí z větší vzdálenosti a ten zvuk se postupně zesiluje.
2: Nandám si tedy na hlavu sluchátka. V tuhle chvíli slyším jenom hudbu. Tramvaj zatím vůbec. Teď jsem zvedl ruku, protože jsem slyšel hukot, jak se blíží tramvaj. Jak daleko jsem byl?
6: Tramvaj jste uslyšel zhruba ve vzdálenosti 43 metrů.
2: Kromě polepené tramvaje budou ke 3 sekundám pozornosti vyzývat taky videa na sociálních sítích a nápisy na chodnících. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7:12 a půl. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands.

0: jak to tak vidím aktuálním pohledem z okna našeho studia, tak sluníčko ne. Praha ne, snad někde ve středních Čechách ano. No v písničkách určitě, jako v té, kterou jste teď slyšeli.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Má být nejteplejší den z celého týdne. Když se podívám do aktuálních teplot, na kterých se startuje, to není možné. Snad v tom Ondřejově někdo na té vězdárně tam chodí a k tomu čidlu chodí dýchat, jako jsme to dělali u teploměru, když jsme byli malí, aby jsme nemuseli do školy. Teploměr, Ondřejov, zase nejvyšší, 13,5. Já si na to posvítím. Jinak další aktuální teploty Lány, skoro 13. Příbram 12,5, anebo Tuhaň skoro 12. V předpovědi počasí až 26, nějaké deštové kapky taky by mohlo zabouřit a jinak to bude spíš takový oblačný den. Co na plat? Jo, mimochodem, budu se ptát i meteorologů z Kavčích hor dnes ve 7:45 plus minus, jak to vidí z předpovědí počasí a vůbec, co nás čeká o víkendu a jestli teploty nad tou 25 vydrží. To víte, ono, když se to přepočítá, taky to nemusí úplně dobře dopadnout. No a snad bude taky dost zalito v kraji. Slibuje se to poměrně dost. Houby rostou, ale málo zalito. Ty studny se takhle jinak nenaplní.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně housne provoz u Rudné. Ve všech třech pruzích se jede pomaleji z 6. kilometru a takto se pokračuje až na okruh téměř k Barandovu na 17. kilometr. Na D1 před Prahou směrem z Brna začíná nesouvislá fronta u Průhonic na 6. kilometru. Odtud k jižní spojce směr Smíchov pojedete 20 minut a zaplnila se i Spořilovská odchodova k Orlenu směrem na Černý most se popojíždí zhruba 10 minut. Před Barandovským mostem se sune kolona na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, nesouvislá i ve Strakonické v celé délce od okruhu, silný provoz pak pokračuje i za mostem v Dobřížské k Mrázovce. A ještě pohled na sever metropole, Liberecká směr centrum plná z konce Cínovecké až k Blance, Povltavská od Čuprovy k Bulovce, spojovací mezi Jarovem a Omezením k Belská za Novopatskou k Poděbradské, ideálna Hostivař pak průmyslová mezi Českobrodskou a jižní spojkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: láska kvete v každém věku, i v tom předškolním. Co jsou to námluvy?
1: Já vím, když se někdo povídá ve vlaku nebo v autobusu, tak to je hezký.
2: A můžou si třeba povídat v autě nebo veníku, nebo v domečku.
3: Námluvání je to, že se třeba někdo hádá, třeba rodiče nebo děti.
4: Že se může zavzít a můžou se pak hádat.
5: A nebo můžou jít na ples, když budou velký už.
6: Namlouvá se tím, třeba, že si chce vzít kluka.
7: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: se středočeskou mou láskou k vám. Teploty 23 až 26, odpoledne na většině území kraje přehánky, místy za bouří. Předpověď počasí z Kavčích hor už za pár, za čtvrt hodiny. Teď krátké zprávy a Jana.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Paměť jako základ svobody a odolné demokracie je podtitulem konference s názvem Za svobodu, která proběhne dnes dopoledne v Senátu. Odpoledne na ní naváže ve Valdštejnské zahradě Festival paměti národa, který připomene význam shromažďování příběhů pamětníků klíčových okamžiků 20. století. Naposledy v tomto volebním období se dnes dopoledne sejdou zastupitelé Kladna. Jednat budou třeba o přidělení dotací. Na programu mají i změnu některých městských vyhlášek, například o omezení zábavní pyrotechniky i podmínkách převozu zemřelých. Schvalovat by měly také názvy nových ulic kvůli stavbě rodinných domů v části města Dříň. Dnes začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Steinmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miloslav Tráborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou třeba bývalé továrny. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia, který tam loni v kvalifikaci konferenční ligy porazili 2-1. Pražané se zároveň pokusí zlepšit bilanci na hřištích soupeřů, kde v této sezóně prohráli 4 ze 6 soutěžních zápasů. Utkání dnes začne v 18 hodin a 45 minut. A počasí čekáme oblačno až polojasno. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer přijdou na většinu území kraje přehánky, lokálně i bouřky. Naměříme 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na silnicích ranní problémy, třeba nehoda na dálnici D10 na 9,5 kilometru směr Praha, vlastně u toho sjezdu. Exitu Brandýs nad Labem, Stará Boleslav na 101, když byste chtěli vyrazit, tak po nehodě dodávka osobní auto, takže další zdržení pro vás. A D6 taky máme projetou.
3: Na konci Karlovarské ulice směrem příjezd k Praze asi 300 až 400 metrů před odbočkou na pokračování na Karlovarskou ulici a nebo odbočkou na Pražský okruh. Tu odstavená dvě auta čerstva, je tam čerstva dopravní nehoda. A předtím se dělá v obou pruzích dlouhá, nevím jak dlouhá, čerstvá kolona. Auta se nezastavují, ale popojíždějí a pomalu je to provoz.
0: Děkujeme pěkně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jedeme dál, prosím pěkně, kam dál?
1: Vydáme se do Lochkova a Slivence na okraj hlavního města. Tam se otevřela silnice, která má pomoci od projíždějících aut. A co na to místní, tak to se dozvíte za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: 7 hodin a 40,5 minuty. S vámi Český rozhlas Střední Čechy a naše slíbené další téma. Řidiči můžou nově jezdit po silnici mezi Pražským Slivencem a Lochkovem v jihozápadní části města. Ten úsek dřív využívali dělníci při budování Lochkovského tunelu. Teď by měl pomoci snížit počet projíždějících aut v městských částech. No, někteří řidiči se díky silnici dostanou rychleji do práce.
1: Silnice zkrátila cestu na dálnici třeba panu Filipovi, který žije v Lochkově.
2: Já jezdím hodně jako na dálnici, že jo, buď to jedu na Plzeň nebo dolů na tunely. Pomohlo tady to, pod Lochkov najedu prostě na dálnici, že jo, a tady to, protože bydlím nahoře v Lochkově, že jo, tak je to pro mě jednodušší.
1: A pomohla i obyvatelce Slivence, paní Petře, která tudy jezdí do práce.
3: Využívám a když si zavřu, tak vždycky nadávám. Takhle přes Lochkov, tímhle směrem, jako bych jela k cementárně, jo, takže tam potom to strhnu a je to výborná zkratka na ten pražský.
1: Podle Zbyňka Klíra z investičního odboru pražského magistrátu bude také díky silnici městskými částmi projíždět méně aut.
4: Má pomoc k odlehčení dopravy tady v té oblasti Lochkov, Slivenec, Velká Chuchle zejména, částečně Radotín. Odlehčí teda místním komunikacím v těchto městských částech. Náhradně může sloužit jako objezdná trasa při investičních akcích v okolí.
1: A dodává, že město za její vybudování zaplatilo přes 20 milionů korun. Silnici dříve využívali dělníci při stavbě Lochkovského tunelu, říká Petr Myslivec, ředitel závodu dopravní stavby Západ společnosti Světelsky.
5: Větší části se tady dělali, opravdu jsme na vyrovnané bilanci kubatur, to znamená, ta vozovka kopíruje ten původní stav, což je velice dobře, že to projektant takhle udělal, a víceméně pouze konstrukční vrstvy a asfaltové souvrstvy.
1: Vedení Lochkova a Slivence chtějí, aby se silnice jmenovala nad Lochkovem. Návrh musí ještě projednat místopisná komise a radní hlavního města. Richard Webs, Český rozhlas.

0: 7:45, ale no omlouvám se s krátkým nebo menším spožděním do vysílání středních Čech a předpovědí počasí. Vyspala jsi se dobře? Vítej u nás.
1: Vyspala jsem se do předpovědi.
0: Tak povídej, kde startuje dnešní, zatím ten podle tebe, ale i ostatních meteorologů, do nejteplejšího dne tohoto týdne.
1: Ano, nejteplejší den tohoto týdne. Bude se to pak rychle po přechodu studené fronty měnit. Teď jsou teploty nejčastěji někde mezi 9 a hledám to nejteplejší místo 13-14 stupňů Celsia.
0: Ondřejov, myslím, že Ondřejov, která jsem si říkal, že to tam mají nějaké zadýchané, protože to je stále, Ondřejov stále.
1: Ano, buď umí být nejchladnější nebo nejteplejší, je to specifická poloha na hřebeni, takže záleží, nebo na kopečku, takže záleží na tom, jak se vzduch rozvrství, jestli se zrovna trefí do které z těch vrstev vzduchu, který je.
0: Pojďme si říct, ten dnešní den bude spíš zamračený, anebo deštivější, plačtivější?
1: Bude té oblačnosti přibývat. Zatím ji v Česku moc není, ale přichází od západu, takže postupně bude oblačno. Během dne od severozápadu se postupně zatáhne, odpoledne a na večer se na většině území kraje vyskytnou přehánky, případně lokálně i bouřky, a zase úplně večer bude srážek od severozápadu ustávat. Teploty tedy 23 až 27 stupňů Celsia a vítr proměnlivý do 4 metrů za sekundu, nebo později odpoledne a večer se bude měnit na západní, postupně severozápadní, a na frontě v bouřkách přechodně zesílí.
0: Co výhled víš?
1: Myslím si, že ještě ve čtvrtek by srážky měly doznívat. Ono tentokrát napadne tak do 10 ojediněle v bouřkách kolem 25 mm. No a vlastně ve čtvrtek ještě na východě při tom už chladnějším, výrazně chladnějším počasí ještě nějaké srážky doznívat budou. Tam se ještě přehánky, případně bouřka objevit můžou, ale od severozápadu už bude postupně ubývat oblačnosti. Dívám se na maximální teploty. Včera vycházel ten rozdíl na asi 6 stupňů Celsia mezi zítřejšími a pozítřejšími maximy, tedy mezi dnešními a zítřejšími teplotami. Ano, je to podobné. 18 až 21 stupňů Celsia budou zítřejší nejvyšší odpolední teploty.
0: Ještě se na chvíli zastavíme u Mezinárodního dne ochrany ozonové vrstvy, což vlastně připadá na dnešní den, středu 16. září. A s tím také dorazila i informace, že máme zase ozonovou díru velkou, moc velkou. Nevím, jak velkou, už jsem to zapomněl, to číslo, ale moc velkou. Vidíš, a já myslel, že třeba na ozonovou díru už se zapomnělo, že už se zacelila a že už nás netrápí. Jak to je?
1: No, ono záleží na tom, kolik těch plynů, které dokáží rozrušovat tu ozonovou vrstvu, do vzduchu vypouštíme. Tak si tak říkám, jestli jsme malinko neusnuli na vavřínech, ale zároveň nesmíme zapomenout na to, že reakční doba od vypuštění k projevu v té ozonové vrstvě je velká. Není to tak, že bychom dneska vypustili a zítra registrovali problém. Takže budeme muset pátrat historii, jestli jsme někde nějakou chybu, v uvozovkách chybu neudělali, anebo jestli tam nemůže být ještě nějaký jiný faktor, třeba zpomalení toho polárního víru, který by nám tenhle fakt jaksi zdůvodnil.
0: Dnes teploty 23 až 26, taky nějaké přehánky, místy bouřky, takové je počasí plánované pro středu 16. My moc děkujeme a odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, pěkný den přeji.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: A pohled opět na uspaný sever metropole, tam začneme. Liberecká do centra plná už od sjezdu z Cínovecké k Blance se sune až půlhodinová kolona. Povltavská a fronta od Čuprovy k Bulovce spojovací stále plná mezi Jarovem a Omezením. Předtím se tvoří kolona v Českobrodské za odbočkou na Malešice. Odtud do místa zúžení je to na více než 20 minut. K Belskou se popojíždí od Novopatské k Poděbradské, dál na Hostivář pak v Průmyslové od Českobrodské Českobrodské k jižní spojce. Průmyslová se zaplnila i z druhé strany, tedy od Hostivaře. Fronta se sune v úseku mezi Českobrodskou a Poděbradskou. Na výjezdu z Letenského tunelu těsně před nábřežím bourala dvě osobní auta, částečně blokují provoz. Okolo se projíždí pomaleji kolona od Veletržní. Na D6 před Prahou směrem z Varů po pojíždí nesouvislá fronta z úrovně Hostivice. Přibrzdíte na 3. kilometru a pomaleji pojedete ke kolizi dvou osobních aut. Bourala těsně před sjezdem na okruh. Na 1. kilometru projedete pouze jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Je 6 minut po 7:45, přichází kapela Black Milk a potom Petr Jungmann a pohled do historie. No a pak co nevidět, zprávy v 8 s Janou. Pěkný den.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z do Prakouska Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blanc,

0: vyspy. My best dream was to fly.
1: Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení do posud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Od dnešních 9 hodin můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujeme kroužky dětem. Středočeský kraj schválil memorandum o přípravě vodovodu podél budoucí dálnice D3. Bude oblačno, postupně zataženo, přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
3: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravený

0: 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
1: Výzva Darujeme kroužky dětem startuje dnes v 9 ráno a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Středočeský kraj se dohodne s ministerstvy dopravy a zemědělství na dalším postupu při přípravě vodovodního přivaděče podél dálnice D3. Krajští radní souhlasili s uzavřením memoranda. Nový vodovod má v budoucnu zásobovat pitnou vodou až 30 tisíc lidí na Petrovicku, Sedlecko-Prčicku nebo Voticku. Dělníci by ho měli začít budovat v roce 2028 společně s výstavbou středočeské části D3. Pokračuje mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
2: Vodovod podél dálnice D3 bude stěžení páteří celé plánované vodohospodářské infrastruktury. Napojit ho chceme na stávající i nové vodojemy, vodovodní řady a další stavby.
1: Praha 1 podepíše smlouvu se soukromým investorem na výstavbu bytů na rohu ulic Revoluční, Lanova a Nové Mlýny. Schválili to zastupitelé městské části. V nevyužívaném prostoru by měl vzniknout dům zhruba za 240 milionů korun. Součástí projektu jsou také veřejně přístupné pasáže, kde by mohly být například kavárny a obchody. Smlouvu radnice Prahy 1 podepíše do konce září.
3: Sport.
1: Na úvod nového ročníku hokejové extraligy mladoboleslavské hokejisty čeká zápas na ledě Českých Budějovic. Bruslaři ho rozehrají v 17 hodin a 30 minut. Kapitán Adam Janošík přitom vnímá náročný start Středočechů. V dalších kolech se totiž utkají s Karlovými Vary, Spartou a Pardubicemi.
4: Keď sa pozriete na celý ten program extraligy, tak moc si asi tam navyberáte. Bude to dôležité, samozrejme, sme si to vedomi, ale proste musíme hrať, či sa vyhráva, či sa prehráva. Nikdy neviete, keď sa to otočí a musíme ísť až do konca a bojovať o každý bod.
1: Venkovní zápas čeká také Kladno, a to od 17.30 ve Vítkovicích.
3: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer přijdou na většinu území kraje přehánky, lokálně bouřky. Teploty od 23 do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dálnice D10 zpozorněte u 30,5 kilometru směr Turnov. Tam je v jízdním pruhu podběh z nákladního auta. D6, zpřesnění informace, první kilometr směr Praha. Po nehodě jsou tam dvě osobní auta. A je dobré vědět, být připraven, že ulice Na Šafránce v Praze je obsazena dvěma osobními auty po nehodě. Kdyby něco, volejte zelenou vlnu 800 553 553 a děkujeme pěkně za zavolání.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Já si to vyzkouším tady u Jany. Pozornost jaká? Máme jaký den v týdnu?
1: Dneska je středa.
5: Kolikátého?
1: 16. září.
5: Moje jméno?
1: Honza Macoun.
5: Výborně. Jana Taušová prozradí, o čem bude hovořit Martin Písařík za pár minut.
1: Ano, je to o broucích. A jaký brouk je v Česku nejvzácnější, tak na to si počkejte.
5: No hlavně nech brouka žít. Jak zpívá kukura.
3: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: konce nového ředitelství silnic a dálnic v kanceláři těch nejpovolanějších, kteří hovoří za tuto instituci, tak řekneme si za pár minut po počasí zelené vlně a Ani Julii Slováčkové. Myslím, že u mikrofonu bude Petra Drkulová, ale do té doby informace ode mě a od Aleny, to především teď v počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Ano, nejteplejší den tohoto týdne. Bude se to po přechodu studené fronty měnit. Teď jsou teploty nejčastěji někde mezi 9 a hledám to nejteplejší místo 13-14 stupňů Celsia. Bude té oblačnosti přibývat. Zatím jí v Česku moc není, ale přichází od západu, takže postupně bude oblačno. Během dne od severozápadu se postupně zatáhne, odpoledne a na večer se na většině území kraje vyskytnou přeháňky, případně lokálně i bouřky a zase úplně večer bude srážek od severozápadu ustávat. Teploty tedy 23 až 27 stupňů Celsia a vítr proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Později odpoledne a večer se bude měnit na západní, postupně severozápadní a na frontě v bouřkách přechodně zesílí.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V metropoli pokračuje klasická ranní špička. Kolony popojíždí na tradičních místech. Značně ucpaný zůstává severovýchod města, hlavně Liberecká k Blance, Kbelská od Novopatské až k Průmyslové v Hostivaři. Východní část okruhu i Štěrboholská spojka mezi Černým mostem a Europarkem. Zaměříme se podrobněji na příjezdy do města. Dálnice D10 Turnova do Prahy ucpaná už od Hlavence ze 17. kilometru. Přes 40 minut se popojíždí k nehodě u Brandýsa na 9,5 kilometru. D6 z Varů kousek před Pražským okruhem na 1. kilometru vážnější kolize. Na místě hasiči je záchranka, projíždí se pouze levým pruhem, kolona od Hostivice na 25 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení od Rudné z 6. kilometru, kolona se sune ve všech pruzích až na okruh k Ořechu. A nakonec D1, první část nesouvislé fronty už za Popovicemi z 15. kilometru, poté se brzdí u Čestlic na 8. na ke sjezdu na jižní spojku je to na více než půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tom 23,5 z ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Do 25. září počítejte s komplikovanější dostupností pražského letiště. Kvůli další etapě přestavby mimoúrovňové křižovatky Aviatická je zavřený sjezd z dálnice D7 ve směru od Slaného na letiště. V průběhu uzavírky budujeme základy pro budoucí nadjezd a rozšíříme krajnice. Prosíme řidiče, aby využili objízdnou trasu přes sjezd na Evropskou ulici, kde je možné se otočit a vrátit se zpátky směrem k letišti. Sjezd ve směru z Prahy na Kladno a Slaný zůstává po celou dobu prací bez omezení.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Tady dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Kolínská radnice připravuje opravu části okružní ulice. Město vybralo stavební firmu. Letos začnou s přípravou. Samotné práce by měly začít na jaře. Za rekonstrukci silnic, chodníků a výměnu lamp veřejného osvětlení zaplatí necelých 95 milionů korun. V pražské Krči dnes začíná plánovaná odstávka dodávek tepla a teplé vody. Potrvá do 25. září a týká se několika domů v ulicích Antala, Staška, Halasova a Krčská. Důvodem jsou dokončovací práce při modernizaci teplovodní sítě. Další omezení plánuje dodavatel i v následujících týdnech. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila do turnaje v Guadalacháře výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Alicí Parksovou. Američanku porazila po třetí v kariéře. A počasí čekáme oblačno až polojasno. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne večer přijdou na většinu území kraje přehánky, lokálně i bouřky. Naměříme 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Vázne to vázne, třeba aktuálně čerstvá nehoda hlášena z dálnice D1, 25. kilometr, takže před Šmejkalkou, hezky v kopečku, co se tam aktuálně děje, zjistíme podrobnosti a dáme vědět případně do další zelené vlny. A nebo že by ještě teď hned se mi to podařilo, zkusíme to. Tak zpravodaj zelené vlny z 800 553 553.
5: Dobrý den, já jsem hlásím dneska aktuálně čerstvou dopravní nehodu na D1 ze směru do Prahy a je to ve řízení před mostem Šmejkalka a srazili se tam v tom zeleným řízeným pruhu dvě osobní auta, teď tam zrovna dojela záchranka, tak je to projezdní akorát tím jedním pravým pruhem.
4: Děkujeme pěkně, 25. kilometr v omezení Šmejkalka, směr Praha. Nehoda, silničáři označili místo šipkou a záchranáři a policie na místě.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Odbornice na Benešovsko, to je Věra Hájková, to je klasa. Co má pro nás za informace?
2: No, vydáme se do Čerčan na Benešovsku, kde se prodražuje přístavba dalšího patra. Obec měla zastupitelstvo, tak více si prozradíme za chvíli.
4: Věra Hájková má nepostradatelné informace do našeho vysílání, tak za pár minut.

0: Dojeli jsme do Čerčan, dojeli jsme na Benešovsko, revír Věry Hájkové. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Přístavba dalšího patra základní školy v Čerčanech na Benešovsku se prý komplikuje. Kvůli odkryté střeše do budovy zateklo, voda vytopila celé druhé podlaží a děti se v něm vlastně nemůžou učit. No a včera bylo zastupitelstvo, večerní jednání, tam se řešilo co a jak, jak to bude dál. A ty prý máš všechny informace, tak zkus si představit, že jsem rodič právě dítěte, které posílá dítě do Čerčanské základní školy, tak ať má taky nějaké informace.
1: No tak i přes provizorní zakrytí budovy zateklo do celého druhého patra, jak si říkal. Ve čtyřech třídách bude nutné strhnout i rákosové stropy, zničená je elektroinstalace, někde i podlahy, někde i vybavení. Škody zatím stále firma sčítá a řeší jejich úhradu s pojišťovnou. Zastupitelé se včera rozhodli, že když už k takové události došlo, nechají celé druhé patro zmodernizovat. Odhadované náklady jsou 10 milionů korun s tím, že část z toho bude hradit firma z pojistky. A to tedy do výše nákladů, které budou odpovídat škodě způsobené protečením vody. Tedy to, co bude navíc, tak to bude hradit obec.
0: Pojďme si taky říct, jak vlastně škola aktuálně řeší to, že se naše budoucnost, rozumějí děti, nemůžou ve druhém patře učit.
1: No, škola přišla o 6 tříd a v době, kdy je přeplněná a staví další patro kvůli zvýšení kapacity, je to dost nepříjemná situace. 4 třídy se podle ředitele podařilo horko těžko dát do provizorních prostor ve škole, další 2 se musí učit úplně někde jinde. Aspoň do části toho protečeného patra by se mohly děti vrátit podle včerejší zprávy na zastupitelstvu v lednu příštího roku. Celé má být pak opravené do března.
0: Teď jsem chtěl říct, děti pošleme s paní učitelkama na vzduch, ať se učí tam, ale jestli až do ledna, to je docela dost dlouhá doba. Připomeň prosím ještě tu přístavbu nového patra, o kolik se zvedne kapacita a kdy má být hotovo?
1: No, ve třetím patře budou odborné učebny, protože ty stávající musela škola přeměnit na kmenové třídy. V nástavbě bude učebna chemie, fyziky, přírodopisu a taky několik tříd pro výuku cizích jazyků. Aktuálně chodí do školy 520 dětí, s přístavbou by to mohlo být až o 150 více. Nové patro má stát 90 milionů korun a na financování se podílí i 5 spádových obcí. A to tak, že budou přispívat za každého žáka 15 000 korun ročně. Tím byla výstavba toho dalšího patra podmíněná. Pokud by obce nesouhlasily se spoluúčastí, tak hrozilo, že jim Čerčany děti do školy brát nebudou, protože pro ně prostě nebude místo. Ty nové prostory mají být dokončené v únoru 2028.
0: U mě v radním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy Věra Hájková. Děkujeme, hezký den.
1: Krásný den.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Je ještě lázeňský pobyt hlavně léčba nebo už trochu dovolená se županem? Kdo dnes jezdí do Poděbrad častěji? Pacient nebo člověk, který si chce na pár dní vypnout? Co se v Lázních změnilo nejvíc za posledních 10 let? A existují hosté, kteří přesně vědí, jakou proceduru chtějí, než přijedou? No, dá se vůbec modernizovat lázeňství, aniž by zmizela taková ta jeho tradice? Všechny odpovědi budou. Stačí poslouchat Středočeské dopoledne s Ivetou, přesněji po 11. hodině po zprávách Středočeský host Iveta Chlumská a obchodní ředitel Lázní Poděbrady Ondřej Odcházel. Mimochodem, dneska bude pěkně. Nejteplejší den tohoto týdne. 26, 27 v maximech, ale dorazí i bouřky a déšť. No a zítra, ale no...
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Myslím si, že ještě ve čtvrtek ty srážky měly doznívat. Ono tentokrát napadne tak do 10 ojediněle bouřkách kolem 25 mm. Ve čtvrtek ještě na východě, přitom už chladnějším, výrazně chladnějším počasí, ještě nějaké srážky doznívat budou. Tam se ještě přehánky, případně bouřka objevit můžou, ale od severozápadu už bude postupně ubývat oblačnosti. Dívám se na maximální teploty, rozdíl asi 6 stupňů Celsia mezi zítřejšími a pozítřejšími maximy. 18 až 21 stupňů Celsia budou zítřejší nejvyšší odpolední teploty.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Před Barandovským mostem se sune kolona na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, nesouvislá i ve Strakonické, v celé délce od okruhu. Na úrovni Malé Chuchle teď navíc řeší drobnější nehodu. Silný provoz pokračuje i za Barandovským mostem v Dobřížské až k Mrázovce. Sever Prahy, Liberecká směr centrum, plná z konce Cínovecké až k Blance, Povltavská od Čuprovy k Bulovce, spojovací mezi Jarovem a Omezením, předtím i Českobrodská za Hrdlo řezy, Kbelská za Novopatskou k Poděbradské, dál na trase Hostivař, pak Průmyslová mezi Českobrodskou a jižní spojkou. D6 před Prahou směrem z Karlových Varů totálně ucpaná už za sjezdem na Jeneč. Z 5. kilometru na první k nehodě se popojíždí přes 20 minut. Průjezdný je tam pouze levý pruh. A D10 z Turnova do Prahy velké komplikace u Brandýsa. Na 9,5 kilometru odklízejí následky vážné kolize. Více než půlhodinová kolona se vleče od Hlavence z 16 kilometru a řidiči, kteří se snaží nehodě vyhnout, ucpávají průtah Starou Boleslaví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Pozor, zítra v Příbrami a den městské mobility. Hlavní program na dětském dopravní hřišti začíná ve 14 hodin a potrvá do 18 hodin. Historické autobusy a vlaky ale vyjedou už během dopoledne, tak si zkuste zjistit informace na pit.cz. 8.48, s Bohem a šáteček, Iveta Chlumská, Středočeské dopoledne, začíná se po zprávách v 9, no zase se usmívá holka jedna. No já taky jdu pryč balem švestky, zítra v 5 zase naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Kladno bude patřit současné evropské literatuře. Koná se tu Noc literatury. Od 18 hodin nabídne putování mezi třemi místy. Divadelní kavárnou, kulturně společenským centrem Pod Třešní a půdou středočeské knihovny. Ukázky z evropské literatury přečtou například herci Filip Cíl nebo Václav Werner Kraus. Každé zastavení doplní živá hudba, vystoupí například kapela Tiny Band. Během večera si budete moct projít celou trasu. V Červinkovském domě v Kolíně je do 1. listopadu k vidění výstava věnovaná chrámu svatého Bartoloměje, jedné z místních národních kulturních památek. Víc než 100 uměleckých děl zachycuje chrám v podání fotografů, malířů a dalších umělců, mezi nimi Josefa Sudka nebo Jaromíra Funkeho. Expozice představuje taky originální fragmenty padléřovských kružeb z chrámových oken nebo dosud nevystavené návrhy vitráží. Výstava v Červinkovském domě zároveň vybízí k návštěvě samotného chrámu, který stojí přímo naproti. Galerii Podvěží v Mladé Boleslavi vystavuje své obrazy Marcel Marek, frontman kapely Děda Mládek Illegal Band. Výstava s názvem Mercy představuje díla vytvořená digitální technikou. Autor při jejich vzniku kombinuje několik počítačových programů, aby zachytil své pocity a představy. Obrazy vznikají spontánně a každý z nich podle autora nese vlastní příběh a nahlíží do muzikantského nitra. Výstava potrvá do 3. října. Se samotným Marcelem Markem se můžete setkat ve středu 16. září od 17 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Po zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Na několika místech Mladé Boleslavy budou dnes herci Městského divadla předčítat z knih. A bude oblačno, postupně zataženo, pak i přeháníky ojedinělé bouřky. Naměříme do 26 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek. A pokračujeme dále. Do tohoto pátku se můžou v pražském IKEMu zapsat zájemci do registru dárců kostní dřeně, a to i bez předchozího objednání. Nemocnice spustila speciální nábor na pomoc malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocnil akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce. Pokračuje vedoucí registru dárců v IKEM Marie Kuříková.
2: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
0: Městské divadlo v Mladé Boleslavi připravilo na dnešní podvečer akci nazvanou Noc literatury. Předčítání na netradičních místech odstartuje v 17 hodin. Jedním z míst bude třeba galerie v Podloubí.

0: nebo kulturní centrum Pluhárna. Akce potrvá do 21 hodin.
1: Číst bude třeba herečka Klára Cibulková, Barbora Munzarová, Barbora Kostkanová nebo herec Adrian Jastraban. Ten vybere úryvek z knihy Dáme vám vědět od švédského autora Jakoba Sundberga. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: K nepozornosti nebo k pozornosti chodců vyzývá v Praze nově polepená tramvaj. Ta má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Kampaň má název 3 sekundy, to je easy. A reaguje mimo jiné na to, že za první pololetí letošního roku srazili tramvaje v metropoli 43 lidí. Jedno dítě nehodu nepřežilo, pokračuje ředitel společnosti Ropit, Petr Tomčík.
2: My nechceme zakazovat samozřejmě používání telefonu a sluchátek v rámci veřejného prostoru. Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stlumím sluchátka, lépe slyším.
3: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer přijdou na většinu území kraje přehánky, lokálně i bouřky. Naměříme 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení před Šmajkalkou. Kolona začíná už za sjezdem na Chocerady na 29. kilometru. Přes půl hodiny se sune na kilometr 25. V místě zúžení blokují pravý pruh následky střetu dvou osobních aut. A na D6 před Prahou směrem z Karlových Varů trvá zdržení od Hostivice ze 3. kilometru. Na prvním kilometru už se ale situace lepší. Na odtažení čeká poslední z havarovaných aut. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Krásný středeční den.
3: Středočeské dopoledne.
4: Je to tak, začíná 16. zářijové dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. I s příjemnou muzikou v podání Karla Černocha, taky zaspívá kapela Nightwork, ABBA, Hana Zagorová a další. Na konci srpna naměřila meteorologická stanice v Nedrahovicích Rudolci na Příbramsku 96,7 mm srážek za 24 hodin. O její provoz se už 27 let stará Josef Bulan. Co všechno to obnáší? Tak to uslyšíte v dalším ze středočeských příběhů už za chvíli.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Paul Simon nám dopěl 15,5 minuty po deváté. Krásné středeční dopoledne vám přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Co všechno obnáší starost o meteorologickou stanici? 88letý Josef Bulan zažil dobu, kdy se naměřené hodnoty zapisovaly ještě ručně. Dnes už většinu práce zvládne sama technika. Více si můžete poslechnout v reportáži, kterou pro vás připravila naše reportérka Elena Chomátová.
1: Na konci srpna spadlo v Nedrahovicích Rudolci 96,7 mm srážek. Naměřila je stanice, o kterou se už 27 let stará Josef Bulan. Ke sledování počasí ho přivedl jeho bratr.
2: Můj bratr na dvorku kontroloval srážky. Měl tam bednu a všecko. A zemřel meteorolog Selčanský a to nikoho nemohli sehnat. Asi jim řekl, že já bych mohl být mání, že jsem v důchodu. No tak jsem přijela paní se štábem, jestli bych to nevzal. Já říkám, no jsem v důchodu. Já říkám, já bych to vzal jako koníček.
1: Dnes už je měření díky modernějšímu zařízení mnohem jednodušší. Dříve bylo ale potřeba hodnoty pravidelně kontrolovat a ručně zapisovat.
2: Ze začátku musel jsem být na telefonu ve 7:45. To mi zavolali. No a já jsem jim nadiktoval stránku čísel. Je to na teplota, teplota maximální, teplota minimální, a teplota 5 cm na zemi, to se hlásilo. Dneska všechny tyhle ty věci jsou v počítači.
1: Na obsluhu počítače už dnes není Josef Bulan sám. S měřením a zapisováním údajů mu pomáhá jeho manželka Jana.
3: Začínáme základní tabulkou, tady máte veškeré údaje. Tady jde tabulka po 10 minutách, výkaz, který mě zajímá, klimatologický, a který já tady takhle každý ráno vyplním. A tady se dneska už objevily 6,8, zatím napršelo doteďka 6,8. A zítra ráno, až to otevřu, tak tady se mi objeví za 24 hodin srážky.
1: Pro manžele Bulanovi je sledování počasí součást každodenního života.
3: Taky se tady díváme kolikrát za den, jak nám tady přibývá teplota. Když tady bylo rekordních 40, tak se tady díváme několikrát za den, jak máme zavírat okna nebo otvírat.
1: Josef Bulan se i ve svých 88 letech stále věnuje měření počasí a naměřené hodnoty pravidelně zaznamenává. Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Doplním, že příspěvek i fotografie najdete také na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Finanční gramotnost u českých dětí se sice postupně zlepšuje, stále ale mají nedostatky v naprostých základech. Nedokážou třeba odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. Teď jim s tím pomáhá přímo na školách třeba projekt Mano Moneta. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech pořád mezery. Ukazují to data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Víc než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili například lektorky projektu Monomoneta.
1: Chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíce.
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu. Zadání je jednoduché, musí se vejít do 9 000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
4: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
3: Říká František ze skupinky žáků, které se podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3 000 korun. Lektorka Jana Soukupová z neziskové organizace Finlit popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
5: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou.
3: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
6: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
3: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezničková.
7: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
3: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Zemřel v neděli 6. září v 80 letech. Podrobnosti k tomu přidáme za chvíli.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Kam jsi včera šel tak sám?
2: Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým jsi to šel a kam?
2: Možná měsíc jen to ví, ale ten nic nepoví.

0: Kytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Dvě minuty po 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy máme. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze.
1: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
2: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví. Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval Richard Tesařík ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili třeba v muzikálech Galileo, Touha nebo Tajemství. Tesařík pak pokračoval i po Bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
3: Když jsme začali tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízlo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
2: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou hudební kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Tak si Rybitví v kapeli Jojo Band připomeneme. Nezapomeňte taky za 12 minut zprávy s Janou Taušovou. No a po 10. pokračujeme. Jsme rádi, že strávíte svůj volný čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Po zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na Nymburské radnici nebyl nikdo obviněn. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Bude oblačno, postupně zataženo, pak i přehánky ojediněle bouřky. Teploty do 26 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
3: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
2: V Nymburce se mají dnes odpoledne sejít zastupitelé města. Podle mluvčí úřadu Marty Svobodové by se jednání konat mělo. Středočeský kraj se dohodne s ministerstvy dopravy a zemědělství na dalším postupu při přípravě vodovodního přivaděče podél dálnice D3. Krajští radní souhlasili s uzavřením memoranda. Nový vodovod má v budoucnosti zásobovat pitnou vodou až 30 000 lidí na Petrovicku, Sedlecko-Prčicku nebo Voticku. Dělníci by ho měli začít budovat v roce 2028 společně s výstavbou středočeské části dálnice D3. Pokračuje mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 620 miliard 800 milionů korun. V porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
4: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték. Sport.
2: Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy utkáním proti Araratu Arménia. Hrát

0: se bude v Jerevanu, kde Pražané uspěli už v minulé sezóně, když v kvalifikaci konferenční ligy zvítězili 2-1. Letos se jim ale venku nedaří, ze 6 soutěžních zápasů 4x prohráli. Dnešní duel začne v 18 hodin 45 minut. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer čekejte na většině území kraje přeháňky, místy i bouřky. Naměříme 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Novopatské před Kbelskou se srazila 2 osobní auta s nákladním. Projíždí se jen jedním pruhem. Kolona je z konce D10 na 20 minut. Novopatská se ucpává i v opačném směru. Pokud jedete od Kbelské směr okruh, fronta začíná před sjezdem na Satalice a popojíždí se i dál okolo Černého mostu až k omezení ve Štěrboholech. A na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 trvají potíže těsně za nájezdem z D5 na 23. kilometru. Stojí v pravém pruhu havarovaný kamion a osobní auto a kolona začíná kus za Karlovarskou na 24,5 kilometru. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
2: Jedeme dál, krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
2: A co pro vás máme kromě příjemné muziky? Umíte si doma usušit rajčata? Už jste to zkoušeli? Pokud víte, jak na to, tak je to snadné. A jestli nevíte, tak vás to naučíme. Tedy konkrétně Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. A přidáme muziku Janka Ledeckého, Boniem, Jiřího Korna, za chvíli taky Richard Miller. A vy se mějte v naší společnosti krásně.

0: Labuniem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 15 minut po 10. doznívá. Teď vám prozradíme, že v Kladně dnes naposledy před říjnovými komunálními volbami jednali zastupitelé. Na programu měli například změny některých městských vyhlášek i přidělení dotací. Jednání sledoval náš reportér Richard Webs, teď se hlásí do vysílání. Richarde, hezký den.
1: Hezký den, jednání zastupitelstva začalo v 8 hodin ráno, tradičně ve velkém sále Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na náměstí Sýtna. Na schůzi se zastupitelé sešli téměř v plném počtu, sledovali ji také zástupci veřejnosti. Jedním z prvních bodů na programu bylo přidělování dotací. Zastupitelé schválili několik finančních příspěvků, například 8 milionů korun pro sportovní spolek SK Kladno i 9 milionů pro městskou společnost Sportovní areály města Kladna. Poté politici řešili třeba různá rozpočtová opatření i prodej několika pozemků.
0: Richarde, jak už jsme řekli, zastupitelé měli na programu taky změnu některých městských vyhlášek. Kterých?
1: Zastupitelé rozhodovali o změně dvou vyhlášek a také o zrušení jedné. Na základě připomínek ministerstva vnitra třeba změnili požární řád města tak, aby odpovídal současným zákonům. Do vyhlášky o veřejném pořádku, která omezuje používání zábavní pyrotechniky, pak doplnili bod týkající se kategorie F1. To jsou například práskací kuličky, které jsou volně prodejné od 15 let věku. Tuto kategorii pyrotechniky nově vyhláška zakazovat nebude a zastupitelé také na základě doporučení ministerstva zrušili vyhlášku o převozu a uložení zemřelých. Ta totiž nespadala do samostatné působnosti města a podle mluvčího místního magistrátu Víta Herala byla v rozporu se zákonem o pohřebnictví.
0: Kladno bude mít taky nové ulice. Zastupitelé řešili jejich názvy. Pověz nám, jak se budou jmenovat.
1: Nové ulice vzniknou díky výstavbě 56 řadových rodinných domů v části Kladna Dříň. Nové ulice se budou jmenovat U staré silnice a Nad starými rybníky. Nové bytové i rodinné domy budou také v blízkosti historického středu Kladna Vrapic. Tam bude ulice pojmenovaná Nad tvrzí. Podobný bod řešili zastupitelé třeba i na svém mimořádném jednání 15. dubna, kdy nově vzniklou ulici pojmenovali Engert po jedné místní části. Dodám ještě, že kladenčtí zastupitelé se ve stejném počtu jako doposud, tedy 33, sejdou i po letošních komunálních volbách. V jakém to bude složení, ale bude jasné až v říjnu.
0: Reportér Richard Webs v našem vysílání. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Už jste doma zkoušeli usušit rajčata? Pokud ano, tak víte, jak na to, je to snadné. No a během minuty vás to taky naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady už za chvíli. Teď ale Janek Ledecký a píseň Jenom láska. Hezký den. Proši.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tak to byla pohodová Eňa, která nám dopěla v 10:30. No, jestli jste zkoušeli doma usušit rajčata, víte jak na to, což je super, ale Jarka Vykoupilová teď do minuty prozradí pro ty, kteří snad to ještě nevědí a rádi by to vyzkoušeli.
1: Babské rady.
2: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak s Jarkou Vykoupilovou jsme naservírovali rajčata, teď naservírujeme zase příjemnou muziku. Bude tu Cher, Pavel Bobek, Karel Zich a teď i Michal Penk s písní o bláznech. A tradičně se podíváme do kalendáře, abychom byli v obraze a věděli, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum. A vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak snad i zpěvačka Cher vám zpříjemnila středeční dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 16. zářijový den máme a v kalendáři vedle něj prastaré slovanské jméno Ludmila. To má silně pozitivní význam. Nositelky jména Ludmila by měly být milé všem, tedy všemu lidu. Tak Lidunky, Ludmilky přejeme všechno jen to nejlepší. Zpěvák Stanislav Hložek a zpěvák, muzikant, skladatel Robert Křesťan slaví den narozeninový. Jim velká gratulace. A další události připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lístky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 11 minut nám bude odbíjet 11. Poslechněte si další zprávy, které pro vás chystá Jana Taušová. Lázně Poděbrady jsou největší středočeské lázně. Od roku 1908 léčí nemoci srdce, cukrovku nebo pohybové ústrojí a každý rok přivítají 25 tisíc klientů. Naším dnešním středočeským hostem bude už za chvíli obchodní ředitel Lázní Poděbrady Ondřej Odcházel. Tak si to nenechte ujít a hezký den.
5: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a síl.

Protože v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům, a to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. V Roztoklatech na Kolínsku budou lidé v referendu rozhodovat o dvou místech pro výstavbu 30 rodinných domů. Bude oblačno, postupně zataženo, pak i přeháňky, ojediněle bouřky a naměříme do 26 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí víc než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole, říká garant projektu Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
2: Chceme upozornit na super typy na výlety na kole a připravili jsme databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
0: Lidé v Roztoklatech na Kolínsku budou v místním referendu rozhodovat o zařazení dvou lokalit pro výstavbu 30 rodinných domů mezi zastavitelné plochy v novém územním plánu. Odpovídat budou na dvě otázky, pro každou lokalitu zvlášť. Výstavba 30 domů by podle odhadu starosty Jiřího Mokošína ze Sdružení nezávislých kandidátů mohla do obce s asi 650 lidmi přivést asi stovku nových obyvatel. Výsledek referenda promítnou zastupitelé do nového území. Plánu. Tradiční vinohradské vinobraní v Praze začne v pátek na náměstí Míru. Kromě ochutnávky vín a burčáků se lidé můžou těšit na koncerty, ukázky lidových řemesel nebo divadlo pro děti. Praha 2 letos očekává až 25 000 návštěvníků. Akce bude pokračovat v sobotu v Havlíčkových sadech, říká mluvčí městské části Andrea Zoulová.
3: Významným tématem letošního vinobraní je šetrný přístup k životnímu prostředí. Návštěvníci se mohou těšit na edukativní programy zaměřené na ekologii, správné třídění odpadu i praktické tipy pro udržitelný život ve městě. Sport.
0: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy utrpěli první porážku. V Modeně nestačili na domácí Italy, kterým podlehli 1-3 na sety. Účast v osmifinále už měli Češi před utkáním jistou. Ve 21 hodin budou hrát poslední zápas základní skupiny se Slovinskem.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer čekejte na většině území kraje přeháňky, místy i bouřky. Naměříme 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5

0: Plzně do Prahy je kolona kamionů už kousek za loděnicí na 9,5 kilometru. U Rudné se rozjíždí a zastavují opět až těsně před okruhem na 2. kilometru. Odtud pokračují v podobném tempu až na okruh téměř k Barrandovu. Na severovýchodě Prahy trvá silný transitní provoz. Dlouhá kolona kamionů se posouvá už ve sjezdu z Cínovecké do Kbelské. Krokem pokračují Novopatskou na okruh k Černému mostu i dál ve směru na Štěrboholi. Na spojce kousek za nájezdem od Běchovic na začátku omezení stále v pravém pruhu překáží nepojízdné nákladní auto. A na magistrále z Pankráce do Holešovic zůstává plný zhruba z poloviny Nuselský most, pak budete popojíždět i před omezením u hlavního nádraží. Od Holešovic naberete zdržení mezi Florencí a muzeem. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
1: Středočeský host.
2: Lázně Poděbrady jsou největší středočeské lázně a každý rok přivítají 25 tisíc klientů. Já už za chvíli ve studiu přivítám obchodního ředitele Lázní Poděbrady Ondřeje Odcházela.
1: Středočeský host.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a naším dnešním středočeským hostem je Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Přeji pěkný den.
0: Já, na srdce jsou Poděbrady, to je slogan, který neodmyslitelně k vašim lázním patří. Platí to vlastně ještě? Nebo co všechno se v největších středočeských lázních léčí?
1: Ano, stále to platí. Jsme vyhlášenými specialistmi na léčbu srdečních onemocnění. Jezdí k nám lidi po operacích srdce i s dalšími kardiovaskulárními problémy, ale samozřejmě těmi léty se to změnilo a máme i další indikace. Hodně jezdí lidi po výměnách kyčle na rehabilitace, jezdí dětský pacienti s obezitou, hodně teď jezdí lidi po rakovině, kdy mají nějaké indikace na vlastně, když jsou v remisi, tak se můžou jako je do lázní ještě zrehabilitovat a stále víc lidí jezdí prostě jen tak, jen kvůli wellnessu a ne kvůli léčení.
0: Takže i za odpočinkem.
1: I za odpočinkem, přesně tak.
0: Do lázní se většinou jezdí kvůli léčivým pramenům. Ty se u vás našli náhodou, kníže Filip Hohenlohe hledal nový zdroj pitné vody pro město a pak samozřejmě pro vodovod a našel minerální pramen v roce 1905. Já jsem dokonce někde četla, že minerální pramen Poděbradka je lepší ke koupání než k popíjení, je to pravda?
1: Je, dá se to tak říct, jako Poděbradka je samozřejmě známá i na pití, ale to, co nám léčí, to, co je uznaný, že jako léčivý pramen, tak to je to koupání. Prostě to jsou ty naše vyhlášené uhličité koupele v Poděbradce a Poděbradka je skvělá v tom, že má vysoký obsah CO2, takže vám vlastně rozpumpuje to tělo a to je to, co léčí vlastně ty kardiovaskulární choroby. Takže ta koupel je to, co v těch lázních my hledáme nejvíc. To pití samozřejmě můžete dělat, jsou tam prameny, lidi si kupují pítka, ochutnávají, ale není to ten léčebný zdroj, jako je třeba v jiných lázních, že by to bylo to pití.
0: Takže koupání je tady to gro. Upřímně řečeno, moc dobře nechutná ta železitá voda.
1: Je to, každý má na to jiný názor, já dělám hodně exkurzí, tak každý si to ochutná. Někdo si to sbírá na domu a vozí hodně lidí z Prahy, si jezdí na otočku, aby si načerpalo Poděbradku. Já se přiznám, že úplně nejsem zas takový fanoušek toho pití.
0: Kdy vy jste naposledy jako ředitel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady zajel na nějakou lázeňskou nebo wellness procedu? Bylo to třeba právě do vašich lázní, že jste si tak nějak odpočinul od práce, nebo jste zajel ke konkurenci?
1: Občas jezdíme ke konkurenci. Přiznám se, že už jsem dlouho nebyl v našich lázních na žádný proceduře, ale teď o víkendu máme den srdce, tak se chystám i s manželkou si to trošku užít i jako obyčejný člověk, ne zaměstnanec, takže si užiju nějakou proceduru a už se na to moc těším.
0: Když budete ve své domovině, nebudou vás přeci jenom pořád pracovně nějakým způsobem zaměstnávat?
1: To je přesně tak, že člověk si úplně neodpočine, sice pracuje v lázních, ale nedokáže úplně zregenerovat v tom svém pracovišti, takže proto radši jezdím regenerovat někam jinam, než do našich zařízení.
0: Takzvaně inkognito.
1: Naším
0: dnešním středočeským hostem je Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Středočeský host.

0: Stále je naším středočeským hostem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Skončila už v poděbradských lázních hlavní sezona, nebo jak to vlastně je se sezónami v lázních? Ve kterých měsících bývá o ty lázeňské pobyty asi největší zájem?
1: Já bych řekl, že teď je to zhruba tak na vrcholu, že to září je hodně silné. Vlastně od toho května do října jsme hodně silní, trošku se to propadne v létě, kdy se míň operuje, ale tady to jsou ty naše hlavní termíny, pak trošku na ten listopad to poklesne a zase hodně lidí jezdí na Vánoce a v tom adventním čase. Takže to je taková křivka.
0: Takže teď vám to teprve začne.
1: Teď nám to začne, teď jsme plní a těšíme se na další podzimní pobyty, že ještě naplníme.
0: Kdo vlastně v dnešní době do lázní jezdí? Jsou to především pacienti takzvaně na pojišťovnu nebo samoplátci spíš na ten odpočinek?
1: Kdybych to řekl na počty klientů, tak už výrazně převyšují ty samopláci, co se to platí, ale ty typicky jezdí na polovinu, na menší daleko dobu, takže co se týče jakoby těch lůžkodnů, těch dnů, co u nás jsou, tak furt vítězí ty pacienti, jakoby, že je to zhruba 2:1, bych typoval.
0: Mm-hmm. Pacienti jezdí vlastně od pojišťovny, tam je ten termín asi předpokládám určený, tam si ho nikdo nevybírá, když to ty samoplátci, ty si vyberou a obvykle zabírají ty víkendy.
1: Ano, je to tak, samoplátci si můžou vybrat. Na pojišťovnu je to často určené i tím, jak my máme hodně překladových pacientů přímo po operacích, jak kardiovaskulárních, tak i ortopedických, tak tam je to určený tou operací, takže tam to hodně zas určuje to, že v létě se tolik neoperuje a ten pacient přejde rovnou po té operaci.
0: Pojďme teď k tomu věkovému rozpětí. Jezdí k vám lidé, dřív to tak bylo v seniorském věku, anebo jsou to i mladší lidé?
1: Snažíme se, aby jezdilo čím dál víc mladších lidí, je to takový smíšené úspěchy, bych řekl. Bohužel lázně mají takovou pověst, že to je pro starší lidi, což jako ale není nic proti ničemu. Řekl bych, že náš typický klient je i blízkostí Prahy, prostě pražský senior, jako který jezdí opakovaně. Máme spoustu lidí, kteří jezdí třeba 10x za rok se k nám vykoupat, ale vlastně asi lidi nevědí mimo v tom mladším segmentu, že prostě dnešní lázně všechny poskytují i wellness služby. Máme 20-metrový bazén, výřivky, saunový svět, takže není žádný důvod opovrhovat lázněmi a zvolit jakoby wellness hotel. My máme taky wellness.
0: Wellness služby asi využívají mladší lidé, přeci jenom, kteří se chovají víc preventivně ke svému zdraví. Senioři, ti už většinou od toho lékaře dostávají jasně dané, co tedy budou muset absolvovat, jaké procedury u vás, je to tak?
1: Je to tak. Ty pacienti mají jasně daný plán, každý den nějakou proceduru, typicky mají jednu uhličitou koupel a pak nějaké další procedury, ale často si právě chodí do toho wellnessu i ty pacienti, takže je to z obou stran a i z toho wellnessu za z druhé strany se dávají léčebné procedury, předepíšou si lékařem, můžete si nechat napsat, co chcete absolvovat také naprosto léčebné procedury.
0: Jak je to u vás s klientelou? Máte i zahraniční klienty?
1: My i jako historicky lázně byly vždycky typicky české, takže bych řekl, že 98% našich klientů jsou Češi. Rádi bychom to trošku změnili, ale tam jako opravdu jsou slavnější ty západočeské lázně v té cizině. Na druhou stranu pro nás je to jako velká výhoda, protože jak teď byly různé změny celosvětové, tak nás se to tolik nedotklo. Jakoby my nemáme odliv žádné arabské klientely, nemáme odliv německé klientely, protože prostě k nám jezdí Češi a jsme za to rádi.
0: Říká můj dnešní středočeský host Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady.
2: Středočeský host Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Stále si na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy povídám s mým dnešním hostem a tím je Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. 25 tisíc klientů pohostí každý rok Lázně Poděbrady. Jak se vlastně za poslední roky změnil takový klasický český lázeňský host?
1: Tak určitě ty klienti jsou stále náročnější, co se týče zejména gastra, kdy už jako se nespokojí s tím, co ještě před pár lety stačilo. Chtějí ochutnávat nové chutě, mají větší nároky na procedury, na časování, na informování, chtějí mít rychlý internet, chtějí dobře zaparkovat, to asi chtěli i předtím teda, ale určitě jsou stále náročnější a vidí prostě ze zahraničí, i že prostě ty služby by měly být co nejkvalitnější.
0: Za své peníze chtějí kvalitní služby. Představoval třeba COVID pro vás nějaký přelom?
1: COVID byl určitě velký zásah, kdy najednou jsme museli zavřít úplně lázně, samozřejmě v tom prvním lockdownu. My jsme měli štěstí jako lázně, že nám bylo trošku dřív dovoleno ten vysloveně léčebný provoz obnovit, takže jako zasáhlo nás to, ale zase jsme se rozjeli poměrně rychle znovu a docela nám pomohly ty vouchery post-covidové, kdy k nám jezdilo hodně lidí a jestli poprvé v životě vyzkoušelo lázně a jezdí i nadále, jak zjišťujeme.
0: Takže se klienti vrací?
1: Určitě máme, v našem segmentu je skvělé, že velká část našich klientů jezdí opakovaně, takže i z marketingového hlediska je to pro nás hodně o oslovování stálých klientů, dávání nabídek, děláme lázeňské noviny, které fyzicky rozesíláme našim klientům s nabídkou na další rok, takže hodně funguje furt tady ta offline komunikace a jsme rádi, že prostě ty lidi jezdí opakovaně, je to jako krása to slyšet, pokolikáte už ten člověk u nás byl, jak se mu nás líbí.
0: Je fajn, když se hosté cítí být hosty váženými. Dnes potažmo host, pacient, co vlastně od lázní očekává? Je náročnější?
1: Určitě je náročnější. Potřebuje být víc informován, nebojí se určitě ty lidi už tolik jako zeptat se, možná jako v dřívější době, když se jim něco nelíbí, tak se ozvou. My jako i hodně sbíráme zpětnou vazbu, každého se ptáme i zpětně po e-mailu a co se mu líbilo, co nelíbilo. Vidíme, že prostě 98% našich klientů je spokojených, takže to je pro nás to hlavní měřítko toho, že prostě to děláme dobře.
0: Takže si děláte vlastní průzkumy.
1: Děláme si vlastní průzkumy a každému posíláme vlastně dotazník po skončení a snažíme se zapracovávat tu zpětnou vazbu.
0: Platí ještě to, jak známe z dřívějška, když přijede pacient do lázní, že má tedy ten léčebný řád, tu proceduru, má tam i tu večerku?
1: Večerka už není, nevím o ní. Samozřejmě nějaký léčebný řád je, měli by pacienti trávit noc v hotelu, ale nejsme jakoby nemocnice, nedohlížíme úplně na to, kde ten pacient je, ale má jako volný přístup.
0: Takže může do kina, když kino končí v půl
1: jedenácté. Může do kina, naopak podporujeme, ať chodí do kina, máme vlastní kartu zážitku, kde těm lidem ukazujeme, co všechno můžou naštívat. Vydáváme i různý slevy na muzea místní, na loď a na výlety po okolí, takže spíš jako samozřejmě s tím lázeňstvím souvisejí ty jiné aktivity, než jenom to léčení a stravování, takže podporujeme ty výlety.
0: Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady, stále naším hostem. Středočeský host.

0: Dnešním středočeským hostem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Většina lidí z Lázní tedy, nebo v Lázních nikdy nebyla, zkušenost má podle průzkumu 40% Čechů. Tak možná to svědčí o tom, že ta populace je zdravá, že do Lázní nepotřebují. Proč byste je vy ale do Lázní pozval?
1: Je několik důvodů. Lázně nejsou jenom pro staré lidi, které trpí nějakou nemocí, určitě v dnešní době. Každý se cítí v nějakém stresu a nepohodě. Určitě jenom to, že přijedete k nám do Poděbrad, tak když vyjdete na tu kolonádu, tak se ocitnete v jiném světě a už to samo o sobě léčí, takže určitě doporučuji vyzkoušet nejen naše lázně, ale i ostatní všem lidem i produktivního věku, i v mládí, protože nemusíte čekat až na ten důchod, až si odpočinete. Každý potřebuje v dnešním době plné stresu odpočinek, takže to je ten primární důvod, proč bych doporučoval, ať se k nám přijedete podívat.
0: Nedávno běžel v televizi seriál Bulldog z Poděbrad. Dotklo se vás třeba to samotné natáčení a posléze i třeba popularita seriálu?
1: Určitě, my zaznamenáváme na call centru, nám přímo lidi volají, že si objednávají pobyt na základě tohoto seriálu. Máme dokonce i teď spoluorganizujeme nějaké prohlídky po místech právě natáčení, kde se lidi můžou prohlídnout ty budovy, některé z nich jsou i naše. Jeden z dílů například v té stáčírně Poděbradky, to byla přímo naše budova a vlastně ta osoba pana Lorence, která tam je, tak je přímo inspirovaná naším údržbářem, který to se poměrně nelibě tuto popularitu, ale to jsou takové detaily, které se lidem samozřejmě líbí. Těšíme se, že bude, doufáme, další pokračování toho seriálu.
0: Setkáváte se třeba naopak i se zkreslenými představami o tom, jak lázně fungují. Chodí někdo třeba za vámi a říká pak, já jsem ale mile překvapena. Já jsem si myslela, že to v lázních takhle nechodí.
1: Ne, ano, je to hodně často si právě mají tady ty představy z nějakých asi starých filmů, seriálů, že je to nějaký, že právě, jak jste říkala, ta večerka je potřeba dodržovat nebo něco takového, to už dávno jako neplatí. Lázně nejsou jenom pro pacienty, není tam tady ten striktní úplně režim, je to, přesouvá se to čím dál víc i k tomu jako psychické pohodě a psychické pohodě.
0: Může si člověk, když tam přijedu a chtěla bych si sama nějaké procedury vybrat, můžu si je sama vybrat, aniž bych to konzultovala třeba s lékařem, anebo ten lékař vždycky chce znát zdravotní stav toho pacienta, klienta?
1: My máme jako dva druhy procedur. Vždycky je dobrý, než přijedete si to objednat předem. Máme i pobyt šitý na míru, kdy si vlastně můžete přesně nakonfigurovat, co chcete za procedury. Máme druhy procedur, které jsou jen po té konzultaci, takže vlastně vy můžete buď to si vyžádat předem ty procedury, ale pan doktor nebo paní doktorka se na vás musí podívat nejdřív, ale vždycky je lepší si to objednat předem, na místě už pak nemusí být jako volná kapacita, ale vždycky to jde zkusit a nějak řešit.
0: Je možné konzultovat třeba právě písemně s někým, když nevím, co si mám objednat, tak říct, v jakém jsem věku, jaké neduhy mě trápí, co bych chtěla, nechtěla. Je možné tohleto dopředu?
1: Určitě tam, když nám napíšete, my vám určitě rádi poradíme, nebo nabídneme přímo ten balíček, který je v nějakém, máme přímo seniorský balíček, kde jsou ty procedury vhodné pro seniory. Tam pak často bývá problém, jestli ten člověk vleze do vany, nevleze do vany. Máme samozřejmě zvedáky, ale pak pro tyto lidi v tom komerčním provozu je lepší si objednat třeba nějakou jinou proceduru. Nabízíme třeba ty uličitý koupele i ve verzi, jako že si člověk vleze do jakéhosi vaku a vlastně není přímo v té vodě, ale to CO2 působí v plynné podobě.
0: Říká můj dnešní host Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Středočeský host.

0: Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy, já jsem stále ve společnosti mého dnešního hosta, tím je Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Od roku 1908 se v Poděbradech léčí nemoci srdce, cukrovka nebo pohybové ústrojí. Oblížíte třeba konkurenci, nebo to není potřeba, protože přeci jenom každé lázně se zaměřují na jiné zdravotní problémy a neduhy?
1: Tak každé lázně jsou trošku jiné, ale samozřejmě konkurenci sledujeme a ona sleduje nás. My jsme i jako ve svazu léčebných lázní, kdy spolu naši ředitelé konzultují různé kroky a říkáme si novinky, takže určitě tam probíhá jako hezká spolupráce. Nedávno jsme u nás měli kolegy z Luhačovic, takže rádi se podělujeme o zkušenosti, ukazujeme si, co je nového.
0: Takže nekonkurujete si za stolik, nesoutěžíte, ale spolupracujete.
1: Snažíme se spolupracovat. My tím, že jsme ve středních Čechách, tak jsme vlastně dost oddělený od těch ostatních lázní, kteří jsou daleko od nás.
0: Jak vidíte vy z vašeho pohledu budoucnost českého lázeňství?
1: Já doufám, že bude skvělá, že samozřejmě je to naše národní zlato, abych tak řekl. Ty lázně jsou ničím jakoby naprosto typické pro české země a doufám, že mají světlou budoucnost, protože je to velký způsob, jak vlastně těm lidem dopřát nějakou rehabilitaci, nějaký zdravotní benefity, nějaký well-being. Takže doufám, že je vše budoucnost. Skvělá.
0: Je to taková rekonvalescence těla i duše, v podstatě to lázeňství. Jste obchodním ředitelem lázní. Je pohled do obchodních výsledků společnosti radostným čtením? Jak si vedete?
1: Já myslím, že letos je to dobré. Obsazenost stoupá, takže to je vždycky dobré. Máme čím dál víc, k nám jezdí klientů. Teď přes léto jsme měli hodně firemních pobytů, takže vidím. Vidím to skvěle.
0: Tak to je dobře. Přeci jenom léto za námi, většina lidí vyrazila třeba k moři nebo poznávat. Teď tedy už se budou chtít spíš právě zrelaxovat před tou zimou. Doporučujete právě tohleto podzimní období lidem jako nejvhodnější vlastně pro třeba i posílení imunity?
1: Určitě. Podzimní období je dobrý po těch letních dovolených trošku i zrelaxovat, sklidnit se. Je to dobrý na imunitu samozřejmě a máme i samozřejmě nižší ceny, co se týče podzimu, takže když k nám přijede třeba v listopadu, tak jako výrazně ušetříte na ty víkendové a wellness pobyty.
0: O důvod vyrazit do Poděbrad, říká dnešní host, středočeský host Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
5: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Ještě chvíli bude naším dnešním středočeským hostem Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Za dveřmi je podzim, zima. Co vás čeká? Na co se třeba těšíte?
1: Těším se na spoustu zajímavých pobytů. Máme spoustu pobytů s kulturou, máme s jogou pobyty a tak dále. Teď aktuálně se zrovna těším na ten sobotní den srdce, což je taková naše hlavní akce, kde vystoupí paní Čáková a bude nějaký pochod vlastně kolem celé kolonády tradiční. Předáme cenu za celoživotní zásluhy profesoru Češkovi a je to takové příjemné odpoledne. Počasí má přát, takže zvu všechny k nám do Poděbrad, ať se přijedou podívat.
0: Není to tedy uzavřená akce, je to i pro veřejnost.
1: Je to pro veřejnost a můžete si přímo i na té akce objednat pobyt na letošní rok nebo i na příští, když už budeme, my doufám, nějaké ceny na příští rok.
0: Den srdce, to znamená, že to je i akce, která jde na dobrou věc?
1: Ano, prodáme trička, vlastně výtěžek z toho prodeje takových červených krásných triček, kde na naši dětskou léčebnu, kde tedy léčíme dětskou obezitu primárně. A vlastně ta dobrá věc je i to, že se snažíme upozornit na to, že vlastně to je málo známý fakt, že vlastně většina lidí umírá na kardiovaskulární choroby. Jakoby řeknu, že ty ostatní věci jako rakovina mají, jakoby jsou z ní hrozivějc, ale daleko víc lidí než na rakovinu umírá na kardiovaskulární choroby. A vlastně to, že půjdete na procházku, že pojedete do lázní, že budete žít zdravotní styl lepší, vylepšíte svůj zdravotní styl, budete lépe jíst, tak to jsou ty věci, které určitě vám zvyšují šanci na vyšší dožití a kvalitnější život.
0: A zmínil jste děti, dětskou obezitu, že se tam na to specializujete. To už je vlastně krok k tomu, aby se děti potom celoživotně potýkaly právě s onemocněním srdce.
1: Je to tak. Určitě je to jeden z hlavních jako indikátorů to, když je dítě obézní už tak jako v nízkém věku, tak to má pak všechny neduhy do budoucna. Bohužel vidíme, jezdí k nám děti, které mají prostě v 15 letech 200 kilo a to je pak jakoby šílený. No.
0: Je to velký strašák. Poděbrady nabízí pobyty v 9 hotelech. Nedávno jste otevřeli moderní bazénový komplex Chariklea. Jaké další velké investice plánujete? Čekají vás nějaké další ještě?
1: Určitě, jako snažíme se rozšiřovat naše další kapacity. Letos jsme i otevřeli nové parkoviště, takže už konečně asi klienti zaparkují kvalitně a snažíme se rozšiřovat naše kapacity jak v Poděbradech, tak i máme nějaké jiné investice lázeňské jinde. A samozřejmě je to furt o tom zvýšit ten komfort těch klientů. Bohužel stavební řízení často nedovoluje rekonstruovat v takových časech, jako bychom si přáli.
0: Každopádně se to tady ještě vyplatí investovat do lázeňství, protože, jak jste sám říkal, rádi k vám se lidé vrací, vy si děláte i osobní průzkumy. Takže co byste na závěr našim posluchačům vzkázal, kteří k vám ještě třeba nezavítali?
1: Zkuste to, podívejte se na náš web, objednejte a určitě se podívejte na naši kartu zážitku a věřím, že i ti z vás, kteří byste trošku jako ohrnovali nos nad lázněmi, tak si u nás najdete něco zajímavého, protože v Poděbradech si najde každý něco zajímavého.
0: Je to srdeční záležitost.
1: Je to srdeční záležitost. Na srdce jsou Poděbrady.
0: Mým dnešním hostem Ondřej Odcházel, obchodní ředitel Lázní Poděbrady. Moc díky za to, že jste přišel za váš čas.
1: Moc děkuju.
0: Ať se lázním daří.
1: Hezký den, moc děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Středočeský host.

tím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko podle premiéra Babiše Bulharsku nabídne 8 letounů Skyfox. Poškození kajaků při závodě na jezeře v Benátkách nad Jizerou vyšetřují policisté. Bude oblačno, postupně zataženo, přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty do 26 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké poledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. S předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem řeší i odložení systému emisních povolenek. Babiše na cestě doprovází podnikatelská delegace a také jeho spolustraník, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu na prodej českých elektrobusů. Policisté prošetřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o 50 cm. Pokračuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
2: Policisté spolupracují s magistrátem Mladé Boleslavy, konkrétně odborem životního prostředí, na jehož vyjádření ohledně průtoku vody čekáme. Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
1: Oslovení provozovatele malých vodních elektráren vinu odmítají. Případem se zabývá také Česká inspekce životního prostředí. Nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride zhruba za 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimopražské řidiče, kteří dál do města pojedou hromadnou dopravou, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
3: My v tuto chvíli provozujeme nějakých 20 P-pluserek, z toho dvě jsou objektová. Toto by mělo být další a v dohledné době na konci měsíce chceme otvírat třetí objektové, a to na Opatově. Sport.
1: Na úvod nového ročníku hokejové extraligy mladoboleslavské hokejisty čeká zápas na ledě Českých Budějovic. Bruslaři ho rozehrají v 17:30 odpoledne. Kapitán Adam Jánošík přitom vnímá náročný start Středočechů. V dalších kolech se totiž utkají s Karlovými Vary, Spartou a Pardubicemi.
4: Když se podíváte na celý ten program extraligy, tak moc si asi tam navyberáte. Bude to důležité, samozřejmě, jsme si toho vědomi, ale prostě musíme hrát, jak či se vyhrává, či se prehrává. Nikdy nejde, se to otočí a musíme jít až do konce a bojovat o každý bod.
1: Zápas v 17:30 čeká i Kladno, a to ve Vítkovicích. Počasí. Oblačná až polojasná obloha během odpoledne a večera přinese přehánky, místy i bouřky. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na plzeňské D5 před hlavním městem se kolona kamionů o něco zkrátila. Aktuálně zastavují u Rudné na 5. kilometru, následně se sunou až na okruh za Ořech. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se téměř po 2 hodinách podařilo odklidit nepojízdný kamion. Blokoval pravý pruh kousek za nájezdem od Běchovic. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 8.

0: 800 553 553.
1: A jsou tu písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
2: Krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
2: Ano, jsou tu písničky, hodina příjemné muziky a taky vaše vzkazy a doufám, že ještě některé dorazí. Číslo naší SMS brány 90 011 04 je vám k dispozici. A pište SMSky ve tvaru STC, mezera, pak váš text. Dejte pozor, ať se vejde zpráva do jedné jediné, ať k nám dorazí úplná. A když to chcete napsat víc, tak raději přes webový formulář, tedy elektronicky. Najdete ho na naší internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Tak na chatu za Tatu jsme se vypravili s kapelou Buty, teď se vypravíme za prvním vaším vzkazem a přidám k ní hudební dárek. Vše nejlepší k dnešním narozeninám přeji milované manželce a mamince Lucii Krákorové. To přeje manžel Roman, Natálka, Nikol, Mia, Bibinka, Tomy a Monty a připojí se i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále jste ve společnosti písniček a vašich vzkazů na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi dál, Iveto, zdravíme vás a všechny posluchače. Dnes písnička je pro hezké odpoledne a krásné chvíle vám do rozhlasu a díky za krásné pořady. A písnička ať potěší Aničky z Podmok, Janičky z Podmok, Marušku z Kladna, Aničku z Kutné Hory a Veroniku a Stáňu s Alenkou. To od srdíčka přejí dvě Jarmily a já všechny zdravím. Hezký den.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Písničky se vzkazem.
1: A v našem vysílání stále písničky se vzkazem. Píšete mi dál, Iveto, zahrajte pro hezký den Janičkám, Jarmilkám, Aničkám, Maruškám, Libušce, Liběnce, Veronice, Květě s Romanem, Stáně s Alčou, Věře z Čachovic, Jarce Plavcové a ostatním přátelům. Přejí si Janiny.

0: Písničky se vzkazem.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vám stále dělají společnost Písničky a vaše vzkazy, další příjemná muzika a vaše gratulace. Prosím zahrát k svátku obětavé Lidunce Ciprové. Hodně lásky, štěstí, zdravíčka a vše nejlepší ze srdce přeje Anička z Kutné Hory. A taky moc gratuluje Český rozhlas Střední Čechy. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky přejeme.

0: Písničky se vzkazem.
1: A komu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy ještě zahrajeme? Libině s Vandou, Věře z Čachovic, Veronice, Marcele, taky Hochům Podneckým. No i nám v rozhlase prý písnička bude patřit, napsala Stáňa, nebo napsali Stáňa s Alčou a my děkujeme.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
3: Jsou tu stále ještě písničky a vaše vzkazy. Slunečnou středu přeji všem posluchačům, i vám, Iveto, píšete mi. A dnes prosím o píseň pro dobrou náladu, Stáně s Alčou, Libuši s Vendy, Janinkám, Marím, taky Květám, Babi Jarce, napsala Veronika z Rakovníka.

Tak to nás vítá třetí galaxie v podání Michala Davida a poslední váš vzkaz a píseň k tomu. Píšete mi: vydařený den vám všem, hudební dárek posílám za Jindřiškou, Stáňou, Věruškou, Světluš, Veronikou, Romanem s rodinou. Všechny zdraví, babi Jarka z Kladna.

Samozřejmě, že jsou. 13. hodina je už na dosah, Jana Taušová chystá zprávy a po nich se do studia se svým hostem chystá Alex Minářová. A jejím hostem bude herec a dabér Alexej Piško. Užijte si jejich povídání, mějte krásnou středu a zítra po 9. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy se na vás budu těšit.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: IKEM spustil speciální nábor dárců na pomoc malému Jindrovi, který bojuje s leukémií. Zastupitelé Čerčan na Benešovsku schválili modernizaci patra školy, do kterého zateklo. A bude oblačno, později zataženo, přeháňky a ojediněle i bouřky. Teploty do 26 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní zhruba 100 dětí, pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
2: Těch projevuje celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
1: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání do tohoto pátku. Přístavba školy v Čerčanech na Benešovsku se prodraží. Na škole vzniká za 90 milionů korun třetí patro, které má zvýšit kapacitu o 150 míst. Na konci léta ale do stavby s odkrytou střechou zateklo. Zastupitelé včera večer schválili, že kromě nutných oprav po havárii zaplatí nakonec i rozsáhlejší rekonstrukci celého druhého podlaží.
3: Odhadované náklady rekonstrukce jsou 10 milionů korun čas, z toho bude hradit firma z pojistky a to do výše nákladů, které budou odpovídat škodě způsobené protečením vody. Aktuálně se v druhém patře nemohou děti učit. 4 třídy jsou přesunuté v rámci školy, 2 se učí v náhradních prostorách. Z Čerčan Věra Hájková, Český rozhlas.
1: Praha 1 podepíše smlouvu se soukromým investorem na výstavbu bytů na rohu ulic Revoluční, Lanova a Nové Mlýny. Schválili to zastupitelé městské části. V nevyužívaném prostoru by měl vzniknout dům za zhruba 240 milionů korun. Součástí projektu jsou i veřejně přístupné pasáže, kde by mohly být třeba kavárny a obchody. Smlouvu radnice Prahy 1 podepíše do konce září. Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu. Začala také nakupovat zemní plyn a plnit zásobníky. V Berlíně se teď diskutuje o tom, zda se vydat spíše cestou snižování spotřební daně, anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám.
0: Počasí.
1: Oblačná až polojasná obloha během odpoledne a večera přinese přeháňky, místy i bouřky. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na východní části okruhu směrem do Běchovic dejte pozor za sjezdem na D11. Na 61. kilometru je v pravém pruhu nehoda kamionu a osobního auta. Ve Kbelské směrem do Letňan se podařilo odklidit následky nehody za sjezdem na prosek. Klona od Poděbradské se dává do pohybu. A na okruhu směrem na letiště se sune fronta hlavně kamionu od sjezdu z D1 až do omezení před Jesenici. Tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapla, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
5: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takový smutný události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Za celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tady otevřená, že ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu, my jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo.
1: To
0: děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko a najednou bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru
0: svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady. Na motivy svatební cesty do Jilí jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí. Tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se mi pojí trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divoký moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To,
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a se nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že pro tebe Vladková to taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotačí a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla milá.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by stoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia Barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se, rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl, ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita. Vy to říká tak smutně.
1: No, ale říkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, který potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne, po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo ne?
1: A jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším?
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo. Upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to tam 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda?
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A přeje Lenka Vokatá. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
1: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
2: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
0: V Nymburce se mají dnes odpoledne sejít zastupitelé města. Podle mluvčí úřadu Marty Svobodové by se jednání konat mělo. Praha 1 chce omezit nadměrný hluk na lodích plujících po Vltavě. Shodli se na tom tamní zastupitelé. V loňském referendu regulaci hluku v centru metropole podpořilo přes 70% hlasujících. Městská část teď bude o vyhlášce jednat s vedením hlavního města, státní plavební správou a povodím Vltavy. Praha 1 chce taky zpřísnit nájemní smlouvy pro provozovatele plavidel tak, aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Sport. Hokejisté Kladna a Mladé Boleslavi dnes rozehrají novou sezónu Tipsport Extraligy. Mladá Boleslav nastoupí od 17:30 večer v Českých Budějovicích. Ve stejný čas začne i duel rytířů na ledě Vítkovic. Tam čeká trenéra Radima Rulíka návrat do Extraligy po angažmá u národního týmu. Rulík se ale myšlenkami ke startu soutěže neupíná.
3: Mám v hlavě jenom to, aby jsme byli dobře připraveni, aby jsme to dobře vyladili před tím vstupem do té soutěže a aby se nám ten vstup povedl. Ale já říkám, prostě ono vlastně nejde ani o ten vstup, jde o to pokusit se tu sezonu zvládnout co nejmenšíma výkyvama. Samozřejmě ty výkyvy nastanou, aby jsme ty výkyvy měli co nejmenší a drželi jsme si nějakou úroveň a tu úroveň měsíc k měsíci prostě zvedali. Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně čekáme přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje na 4. kilometru. Pomaleji se jede až na okruh k Ořechu. Na 19. kilometr. Zdržení čekejte asi 30 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pěkné odpoledne i dnes všem.
4: Středočeské odpoledne.
5: Za chvíli vás čeká řidičská abeceda, budeme opět na kruhovém objezdu. Dozvíme se, kde v Praze vyroste nový parkovací dům i co nabídne divadelní festival v Kutné Hoře. Písničky, které nestárnou, zaspívají Ilona Čáková, Helena Vondráčková, Jiří Korn a Pavel Habera.
4: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: dnes ve středočeském odpoledni osvěžíme pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne. Na pražském Zličíně dnes začínají dělníci stavět nový parkovací dům. Stavba za zhruba 620 milionů korun by měla být hotová v roce 2028, tedy asi za dva roky. Další informace má redaktor Petr Kastner. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Petře, kolik parkovacích míst bude v novém P+R domě?
1: V samotném parkovacím domě jich bude přes 460. Dalších víc než 130 bude na přilehlé ploše, která nebude zastřešená. Na 11 stáních budou taky stojany pro dobíjení elektromobilů. Pětipodlažní parkovací dům bude v ulici Na Radosti, nedaleko depa metra v blízkosti autobusové zastávky Nový Zličín. Dostat se tam řidiči budou moct buď z dálnice D5 přes Pražský okruh nebo přes Rozvadovskou spojku a Řevnickou ulici. Teď je tam zatím jen betonová plocha z panelů. Ty dělníci budou muset odstranit, potom začnou se samotnou výstavbou.
0: Kdo v budoucnu bude moci P+R dům využít?
1: Určený bude hlavně pro mimopražské řidiče, kteří by tam měli nechat auto a dál se po městě přepravovat pomocí MHD. Podle ředitele technické správy komunikací hlavního města Filipa Hájka by denní parkovné mělo stát 50 korun. Podobně už v metropoli funguje zhruba 5 let P+R parkovací dům pro téměř 900 aut na Černém mostě a předloni otevřelo vedení Prahy dům u stanice metra Nové Butovice, který nabízí zhruba 400 stání.
0: Kde ještě v metropoli chce vedení města vybudovat parkovací domy?
1: V loni začali stavět dělníci P+R parkovací dům u metra Opatov v Praze 11, kde má být skoro 500 míst. Z toho 100 by mělo být vyhrazeno jen pro rezidenty. Další Pražané by tam mohli parkovat přes noc, kdy dojíždějící řidiči místa nevyužívají. Stavbu za zhruba 660 milionů korun chce vedení města otevřít koncem září letošního roku. V červnu pak Praha vypsala tender s předpokládanou hodnotou zhruba 600 milionů korun na stavbu P+R parkovacího domu u stanice metra A depo Hostivař.
0: Říká náš reportér a redaktor Petr Kastner. Děkujeme, hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: A ve středočeském odpoledni máme pro vás také zajímavé pozvánky. V Kutné Hoře třeba dnes začíná divadelní festival, který až do soboty nabídne tvorbu z Litvy, Lotyšska a Estonska. Inscenace se dotknou například ženské sexuality, maskulinity, hranic a války. Letošní ročník festivalu ale nabízí i další program. Jaký, to nám už teď prozradí naše reportérka Elena Chomátová. Elen, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Na co se tedy během festivalu můžeme těšit?
1: Tak já jsem tady teď u Tylova divadla, kde právě probíhají přípravy na první divadelní představení, které začne v 18.30. Festival letos zahájí dokumentární performance The Death Point, která se dotýká tématu bezpečí v době války. Autorka Kristiny Norman v inscenaci vychází z osobního příběhu, do kterého zapoje i svého otce, který sloužil jako odvedenec v sovětské armádě. No a celý příběh se vlastně odehrává na estonském venkově. Jinak v průběhu týdne se tu návštěvníci mohou těšit tedy na tvorbu z Litvy, Lotyšska a Estonska a letošní ročník festivalu přináší právě téma hranic, maskulinity a již zmíněné války. No a představení tu probíhají především tedy v Tylově divadle a také v Brojerových sadech.
0: Součástí festivalu bude taky průvod svítících loutek, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Dnes od 20.30 tu z parku přímo do centra Kutné Hory půjde průvod svítících loutek. Autoři tohoto projektu jsou Josef Goblitz a Martina Goblitz-Valtrová. Přičemž tato tvůrčí dvojce se ve své tvorbě zaměřuje právě na výrobu různých svítících a nadrozměrných objektů. A ještě takové malé překvapení. Součástí večerního programu bude novocirkusové vystoupení s živou hudbou.
0: Jaká je vůbec historie tohoto divadelního festivalu?
1: Tak divadelní festival tady v Kutné Hoře funguje od roku 2015 a založil ho spolek Kulturní invaze. Hlavní myšlenka, která tenkrát stála za zrodem festivalu, byla především snaha do Kutné Hory přivést nezávislé divadlo.
0: Z Kutné Hory se nám přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky,

Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. Obyvatelé Miličína na Benešovsku sepsali petici proti novým jízdním řádům. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá.

0: Připomínky na IDSK a žádá veřejné projednání připomínek s občany. Cílem není podle města přidávat další spoje, ale upravit jízdní řády tak, aby odpovídaly reálným potřebám obyvatel území. Z Miličína Věra Hájková, Český rozhlas.
1: V Praze 14 u kostela svatého Bartoloměje vznikla nová křížová cesta. Vede mezi Železnicí a Nesickou ulicí v místě budoucí zahradní čtvrti. Lidé tam najdou symbolických 14 zastavení.
2: Křížová cesta kejské farnosti začíná poblíž podchodu pod tratí a vede směrem k Akátovému hájku. Dominantou cesty je 13 pískovcových stél a pískovcový kříž. Cesta přitom nemá sloužit pouze pro věřící, ale také jako místo pro relaxaci v přírodě pro místní obyvatele. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Městské divadlo v Mladé Boleslavi připravilo na dnešní podvečer akci nazvanou Noc literatury. Předčítání na netradičních místech odstartuje v 17 hodin. Jedním z míst bude třeba galerie v Podloubí nebo kulturní centrum Pluhárna. Akce potrvá do 21 hodin.
3: Číst bude třeba herečka Klára Cibulková, Barbora Munzarová, Barbora Kostkanová nebo herec Adrian Jastraban. Ten vybere úryvek z knihy Dáme vám vědět od švédského autora Jakoba Sundberga. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
1: Slavia zabojuje o postup do osmifinále domácího fotbalového poháru. Bude hrát ve Varnsdorfu. Do akce půjdou taky Pardubice. Nastoupí v Kozlovicích, které vyřadili obhájce trofeje Karvinou. Kompletní program třetího kola MOL Cupu začne v 16 hodin. Představí se v něm ještě dalších 6 prvoligových celků. Počasí. Během odpoledne a večera se vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Zítra pak bude spíše oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D8 na 19. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané osobní auto. Na silnici 101 v Úvalech vyšetřují nehodu osobního auta s motorkou. A další nehoda je na silnici 108 u Stříbrné Skalice. Osobní auto tam havarovalo mimo komunikaci. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A po zprávách pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Povedené odpoledne i dál.
4: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Nejvzácnějšího brouka u nás představí Martin Písařík a potěší vás písničky, které nestárnou Věry Špinerové, Karla Zicha a Hany Zagorové.
4: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi ve spojení. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Tak jaké počasí se nám přidalo k 16. září?
2: Přichází studená fronta, soudě podle odrazu z meteorologických radarů už taky na západě a severu středních Čech začalo pršet. Ta studená fronta bude přes nás během noci a zítřka postupovat směrem na východ a za ní se sice ochladí, ale zároveň taky bude ubývat oblačnosti. No a když mluvíme o těch teplotách, které teď aktuálně měříme v České republice, dívám se právě na Prahu, střední Čechy. Nejčastější hodnoty, které tady teď máme, jsou většinou někde kolem 25, 26. Husinec, Hřeš měl dokonce 28 stupňů Celsia. Naopak nejnižší hodnoty Dolní Bouzov kolem 23 stupňů.
1: Noční teploty budou určitě nižší. Jaké konkrétně?
2: Čekáme nižší teploty, ale tím, že bude oblačnosti hodně, tak vlastně ve výsledku to nebudou tak nízká minima, jako kdyby se během té noci vyjasňovalo. Takže ranní minima nejčastěji mezi 13 a 10 stupni Celsia.
1: Jak by mohl vypadat zítřek?
2: Zatímco v noci bude ještě zataženo a hlavně na jihovýchodě se bude vyskytovat déšť, přehánky, případně bouřky. Zítra už čekáme ubývání oblačnosti, oblačno až polojasno. Na jihovýchodě kraje zpočátku ještě víc oblačnosti, aby spíš výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty zítra mezi 18 a 21 stupni.
1: A vy nám ještě určitě ráda prozradíte počasí na pásu, ne?
2: Vaše oblíbené páso, ne? Ano, rozumím. Relativně chladno, maxima pořád do těch 19, 22, nebo intervalu 19 až 22, v sobotu až ke 23, v neděli se zase vrátíme na maximálně 22 stupňů, ale co je podstatné, v pátek bude jen přechodně víc oblačnosti, jen výjimečně se vyskytnou přehánky, v sobotu žádné přehánky nečekáme, bude většinou polojasno, v neděli by naopak oblačnosti mělo přibývat, tak jak nám bude přicházet další studená fronta.
1: Loučím se s voláním, pěknému počasí zdar a Aleně Zárybnické zvlášť. Děkujeme.
2: I vám všem, mějte se pěkně.
0: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

jasně, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. Na severozápadě metropole se především v ranní špičce stále tvoří dlouhé kolony autobusů a aut. O situaci dnes diskutovalo vedení Prahy 6 s dopravními organizacemi zástupci středočeských obcí a pražských městských částí. Společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a ve středočeském kraji, plánuje do budoucna prověřit přemístění kolon. Víc k tomu zjišťoval náš reportér Dominik Kučera. Pěkný den.
1: Hezký den. O 2 až 3 minuty v ranní špičce meziročně vzrostlo průměrné zpoždění autobusových linek, které ze severozápadní části Prahy a okolí jezdí ulicí Horoměřická na metro Bořislavka. Vyplývá to z dat společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a středočeském kraji. V extrémních případech můžou mít autobusy zpoždění až 20 minut. Podle Martina Šubrta, náměstka ředitele pro městskou dopravu společnosti Ropit, mohly nárůst zpoždění způsobit třeba opravy ulice do Horoměřic, křižovatky Aviaty u letiště nebo omezení v ulici Na Krutci. Tam vedení Prahy 6 zakázalo v ranní špičce vjezd směrem do centra. V reakci na to středočeské hejtmanství podalo k městskému soudu návrh na zrušení zákazu.
0: V jaké fázi je příprava takzvaného zeleného koridoru?
1: Zelený koridor je dopravní řešení, které by do vybraných úseků na severozápadě Prahy přemístilo kolony aut a jinde by umožnilo volný průjezd autobusů. Zhruba mezi 7 a 9 hodinou ráno by semafory zastavovaly auta nad Suchdolem a v severní části Horoměřické ulice. Autobusy by pak jeli alternativní trasou přes Nebušice nebo Lysolajským údolím, kudy by auta v ranní špičce nemohla projet. Společnost Ropit by měla podle náměstka ředitele pro městskou dopravu Martina Šubrta jednat s obcemi a městskými částmi o zeleném koridoru příští rok a nápad dále prověřit.
0: Pomoci by mohlo taky dokončení severozápadní části Pražského okruhu. Jak postupuje příprava?
1: Ředitelství silnic a dálnic připravuje projektovou dokumentaci pro úseky z Pražské Ruzině do Suchdola a dále do Březiněvci. Podle Michala Hrdličky, vedoucího úseku výstavby dálnic D0 a D5, má výstavba začít na konci roku 2028 a první auta tudy mají jezdit do konce roku 2031. Na přelomu dubna a května letošního roku začali dělníci také upravovat křižovatku Aviatická, která propojí letiště s dálnicí D7. Navazující úsek by pak měl zhruba v roce 2030 propojit dálnici D7 s Pražským okruhem.
0: Informace nám přinesl redaktor Dominik Kučera. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo, to je naše známá rubrika ve finále středočeského odpoledne. Někdo má sbírku brouků, ale Martin Písařík má pro nás nejvzácnější kus v Česku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt lesknáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Lesknáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný lesknáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Ondřejem Kepkou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srz plný džbál, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: 3 zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Poškození kajaků při závodě na jezeře v Benátkách nad Jizerou prověřuje policie. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Policisté propustili 3 lidi v kauze Ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání. Policisté prověřují okolnosti poškození 2 desítek lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o 0,5 metru.
2: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
3: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření.

0: hlavního města. Dělníci ji postavili v místě bývalé silnice pro techniku, kterou využívali při budování Lochkovského tunelu, říká Zbyněk Klír z investičního odboru magistrátu.
1: Cena byla pro investora příznivá, opravdu byla výrazně nižší než předpokládaná hodnota. Jednalo se o 24 milionů 600 tisíc korun bez DPH, což je na úsek dlouhej 2,3 kilometru, širokej 6-7 metrů, slušná částka. Sport.
0: Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeře. Úvodní zápas Evropské ligy začne ve 7:15. Počasí. Během odpoledne a večera se vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Zítra pak bude spíše oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 dejte pozor na 20. kilometru směrem do Brna. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním, měli by ale stát v odstavném pruhu. A na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Kolona se sune až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Je to na 40 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne.
4: Každému prospěje, když se na svět usměje.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi, Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Váš obhajce, ex ofo, dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Hlejte, tak jsem to četl, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to, pacha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane Obhajče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to bylo, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale tady koukáte, jak když mám na hloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Počujte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No, já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle ta
0: dvojice
1: je super.
0: Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

Simeon is the

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme?
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavel, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové, pilové. A chcete Nepila, dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam hodně nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg,
8: nějaký dramaturg,
2: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
2: Ochlup.
4: Chlup.
2: Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo. Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane Obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy. Chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: soudce. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Je proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě, o čem povídat. Mám v žůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak zpět, tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Naschalou. Machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od ano. Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Nebo já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
14: Poslyšte příhodu.

kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám vystém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavný filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já udělu nejslavnějšímu, nebo nejlepšímu českému
1: takže
2: malému daberu.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo. Si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Baloun, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balon. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor, mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Uh-huh. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: Tak no jo, určitě, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády, ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský, Skořepová, Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zesacký.
4: Ano.
6: Já vás všetci zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? To by nešlo. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do
5: dobu.
4: Konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuj Pavle pro Ačko, všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Ryknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek, nashledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili, ano. A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka, známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holý a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili.
2: Díky, no, to byl hudební střih, která to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
4: Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Kvůli spadnutým stromům nejezdí vlaky u Neratovic na Mělnicku. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
5: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
4: Ministr dnes oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Podle Červeného stát celkem na nákladech zaplatí asi 16 miliard korun. Přes severní část Prahy a přilehlé území Středočeského kraje prošla bouřka se silným větrem. Ten lámal větve a vyvracel stromy. Kvůli nim nejezdí vlaky na dvou tratích. Provoz je zastavený mezi Měšicemi u Prahy a pražskými Čakovicemi. Vlak pak narazil do spadlého stromu na trati z Neratovic do Čelákovic, popisuje mluvčí zprávy železnic Martin Kavka.
6: U Neratovic došlo k pádu stromu do kolejiště, na místo jedou hasiči zprávy železnic a musel být zastaven provoz v tuto chvíli. Zatím odhad je zhruba hodinu zastavený provoz.
4: Kolínská radnice připravuje opravu části okružní ulice. Město vybralo stavební firmu. Letos začnou s přípravou. Samotné práce by měly začít na

0: a po kontrolách by mohli blok znovu zapojit do sítě zítra. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení. Počasí. Zítra bude spíše oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Ke sjezdu do Průmyslové čekejte zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. A na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až k Europarku. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady Den v kraji s Pavlem Kučerou.
2: Příjemný čas u nás.
1: Den v kraji.
2: Dnes nabízíme plánovaný parkovací dům na Zličíně, první komunitní mediační centrum v Česku, noc literatury v Kladně a na 20 krizových scénářů rozhlasového vysílání. Potěší vás písničky, které nestárnou Báry Basikové, Kamila Střiavky, Anika a Michala Tučného.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji. Já.

0: Lenka Vokatá pro vás připravila přehled událostí 16. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Nový parkovací dům dnes začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na místě byl i náš reportér. Už za pár minut se s ním spojíme. První komunitní mediační centrum v Česku dnes slavnostně otevřela radnice Prahy 1. Odborníci tam lidem poradí, jak řešit třeba sousedské spory. Co dalšího centrum nabídne, prozradíme za chvíli. Sítenský most v Kladně opraví dělníci.

0: obstruovat musí například jeho pilíře. Vedení města ho pro řidiče uzavře do konce listopadu. Magistrát má hotovou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Práce potrvají minimálně jeden rok a odhadované náklady jsou 150 milionů korun. V pražské Krči dnes začala plánovaná odstávka dodávek tepla a teplé vody. Potrvá do 25. září a týká se několika domů v ulicích Antala Staška, Halasova a Krčská. Důvodem jsou dokončovací práce při modernizaci teplovodní sítě. Další omezení plánuje dodavatel i v následujících týdnech. Lidé z Prahy 12 si budou moct v participativním rozpočtu vybrat z celkem 5 návrhů. Hlasovat můžou třeba pro interaktivní zahradu nebo kontejnerové stání u parku v Cholupicích, a to až do 11. října na recepci radnice nebo přes aplikaci městské části. Radnice na to vyčlenila přes 1 milion korun. A na desítkách míst ve středních Čechách začne v 18 hodin noc literatury. Třeba v Mladé Boleslavi odstartovalo předčítání knih herci městského divadla už před několika minutami. A v Kladně je naše kolegyně, se kterou se v této hodině v našem vysílání spojíme.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, pořad Den v kraji. Na pražském Zličíně dnes začínají dělníci stavět nový parkovací dům. Stavba za zhruba 620 milionů korun by měla být hotová v roce 2028, tedy asi za 2 roky. Další informace má redaktor Petr Kastner. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Petře, kolik parkovacích míst bude v novém P plus R domě?
2: V samotném parkovacím domě jich bude přes 460. Dalších víc než 130 bude na přilehlé ploše, která nebude zastřešená. Na 11 stáních budou taky stojany pro dobíjení elektromobilů. Pětipodlažní parkovací dům bude v ulici Na Radosti, nedaleko depa metra v blízkosti autobusové zastávky Nový Zličín. Dostat se tam řidiči budou moct buď z dálnice D5 přes Pražský okruh nebo přes Rozvadovskou spojku a Řevnickou ulici. Teď je tam zatím jen betonová plocha z panelů. Ty dělníci budou muset odstranit, potom začnou se samotnou výstavbou.
1: Kdo v budoucnu bude moci P plus R dům využít?
2: Určený bude hlavně pro mimopražské řidiče, kteří by tam měli nechat auto a dál se po městě přepravovat pomocí MHD. Podle ředitele technické správy komunikací hlavního města Filipa Hájka by denní parkovné mělo stát 50 korun. Podobně už v metropoli funguje zhruba 5 let P plus R parkovací dům pro téměř 900 aut na Černém mostě a předloni otevřelo vedení Prahy dům u stanice metra Nové Butovice, který nabízí zhruba 400 stání.
1: Kde ještě v metropoli chce vedení města vybudovat parkovací domy?
2: V loni začali stavět dělníci P plus R parkovací dům u metra Opatov v Praze 11, kde má být skoro 500 míst. Z toho 100 by mělo být vyhrazeno jen pro rezidenty. Další Pražané by tam mohli parkovat přes noc, kdy dojíždějící řidiči místa nevyužívají. Stavbu za zhruba 660 milionů korun chce vedení města otevřít koncem září letošního roku. V červnu pak Praha vypsala tender s předpokládanou hodnotou zhruba 600 milionů korun na stavbu P plus R parkovacího domu u stanice metra A depo Hostivař.
1: Říká náš reportér a redaktor Petr Kastner. Děkujeme, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Nové komunitní mediační centrum v Navrátilově ulici dnes otevřela Hradnice Prahy 1. Je to vůbec první zařízení tohoto typu v Česku. Odborníci tam lidem pomůžou například při řešení sousedských konfliktů nebo potížích v bytových domech. Víc nám k tomu řekne reportér Mikuláš Vochoska. Hezký den.
1: Dobrý den. Komunitní mediační centrum nabízí prostor pro dialog a mimosoudní řešení konfliktů. Typicky jde o hluk v domě, majetkové spory mezi sousedy nebo neschody v komunitě. Jiné radnice už podobné problémy řešily i bez mediačních center. Například v Nymburku se lidé přeli kvůli bránění výjezdu aut ze vrat nebo taky kvůli fyzickým konfliktům mezi sousedy a hlasitým křikem ve večerních hodinách. Mediační centrum v Praze 1 by ale mělo být místem, kde budou tyto a další neschody mezi obyvateli a nebo třeba živnostníky v historickém centru řešit profesionálové.
0: Jak bude centrum fungovat a jak ho budou moci lidé využít?
1: Tak to centrum bude fungovat jako stálé pracoviště, kde certifikovaní mediátoři budou stranám sporu se snažit nabídnout společnou řeč bez nutnosti řešení problémů soudní cestou. Když lidé v Praze 1 budou cítit, že jejich snaha vyřešit konflikt a neschody jenom mezi sebou nestačí, můžou se obrátit na koordinátora mediačního centra, který jim navrhne termíny a sjedná schůzku. Obvykle bude centrum otevřené do 3 hodin odpoledne a mediace bude prvé většině případů zadarmo.
0: Co ještě komunitní mediační centrum lidem nabídne?
1: Tak kromě toho řešení těch samotných sousedských sporů nabídne centrum také vzdělávací programy pro školy, spolky nebo pečovatelské služby. Půjde zejména o školení takzvaných soft skills, které se zaměří na nenásilnou komunikaci a lepší řešení problémů mezi lidmi. Jde o první takový projekt nejenom v Praze, ale také v celé republice. Radnice si od projektu slibuje, že se stane modelovým příkladem pro další městské části i obce v Česku.
0: To jsou informace našeho redaktora Mikuláše Vochosky. Děkujeme, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Už zhruba za půl hodiny začne na řadě míst po celém Česku akce s názvem Noc literatury. Známé osobnosti při ní budou návštěvníkům na mnohdy netradičních místech číst ukázky ze současné literatury evropských autorů. Kde se koná Noc literatury ve Středočeském kraji a kde se tedy budete moci do čtení zaposlouchat? To už zjišťovala naše kolegyně Lída Vondráková. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer tobě i posluchačům. Já teď stojím na dvoře Středočeské knihovny tady u nás v Kladně, kde se bude číst na půdě, tedy doslova pod střechou knihovny. Kromě toho se čtení chystá i v nedaleké divadelní kavárně a ještě o malý kousek dál je také kavárna, konkrétně v komunitním centru pod Třešní. Kladno má navíc ještě bonus ze čtení, tu budou doprovázet i hudební vystoupení a vstup na všechny akce je zdarma.
0: Víš už, kdo a hlavně co bude číst?
1: To samozřejmě vím. Například v kavárně pod Třešní to bude kniha Včelí bodnutí. Jejím autorem je irský spisovatel Paul Murray. Čtení se ujmou členové divadelního souboru Taška Kladno a doprovodí je kapela Tiny Band. Na půdě Středočeské knihovny zazní ukázka z knihy rakouského autora Daniela Glatauera Ve vlaku. V podobě dramatizovaného čtení, kde budou pod režijním vedením Štefánie Šubové předčítat sami knihovníci a na kytaru zahraje původem Kladěňák a shodou okolností také milovník železnice, písničkář Petr Linhardt. No a v divadelní kavárně vás zase čeká ukázka z knihy Dáme vám vědět švédského autora Jakoba Sundberga. Tady budou číst herci Kladenského divadla Václav V. Kraus a Filip Síl, který obstará i hudební doprovod. Nechte se překvapit.
0: A to budou účastníci Noci literatury celý večer sedět a naslouchat na jednom místě?
1: Ne, program je připravený tak, že jednotlivé bloky čtení budou začínat 18 hodin, pak 18.50, v 19.40 a nakonec ve 20 hodin a 30 minut, tedy v 8:30. Na začátku bude zhruba čtvrthodinové čtení, po něm bude následovat hudební vystoupení a pak budou mít všichni čas si dát například malé občerstvení a přesunout se na další zastávku. Místa tu nejsou od sebe moc vzdálená, takže by to neměl být problém stíhat a hlavně není důležité, v jakém pořadí svou trasu zvolíte.
0: Tak to máme Kladno. Na jakých dalších místech ve Středočeském kraji se bude dnes večer Noc literatury odehrávat?
1: Tak například v učebně fyziky na gymnáziu v Poděbradech by dnes měl ukázky číst herec David Matásek. Do Kutné Hory zamíří zase na průmyslovou školu v Masarykově ulici herec Marek Ramčík a v kiosku pivovarské prodejny v Nymburce se můžete setkat se speciálním hostem, spisovatelem Jaroslavem Rudišem.
0: Z Kladna se nám přihlásila kolegyně Lída Vondráková. Děkujeme, hezký literární večer a ještě bonus, všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Díky moc a hezký večer i vám všem.
2: Den v kraji.

0: Vidišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vidišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: můžeme jít dál v našem pořadu Den v kraji. První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobně scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu anebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A za meteoroložkou České televize Alenou Zárybnickou na Kavčí hory už míří otázka, co čekat od počasí během dnešní noci.
2: Čekáme nižší teploty, ale tím, že bude oblačnosti hodně, tak vlastně ve výsledku to nebudou tak nízká minima, jako kdyby se během té noci vyjasňovalo. Takže ranní minima nejčastěji mezi 13 a 10 stupni Celsia.
1: Jak by mohl vypadat zítřek?
2: Zatímco v noci bude ještě zataženo a hlavně na jihovýchodě se bude vyskytovat déšť, přehánky, případně bouřky. Zítra už čekáme ubývání oblačnosti, oblačno až polojasno. Na jihovýchodě kraje zpočátku ještě víc oblačnosti a spíš výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty zítra mezi 18 a 21 stupni.
1: A vy nám ještě určitě ráda prozradíte počasí na páso, ne?
2: Vaše oblíbené páso, ne? Ano, rozumím. Relativně chladno, maxima pořád do těch 19, 22, nebo intervalu 19 až 22, v sobotu až ke 23, v neděli se zase vrátíme na maximálně 22 stupňů, ale co je podstatné, v pátek bude jen přechodně víc oblačnosti, jen výjimečně se vyskytnou přehánky, v sobotu žádné přehánky nečekáme, bude většinou polojasno, v neděli by naopak oblačnosti mělo přibývat, tak jak nám bude přicházet další studená fronta.
1: Loučím se s voláním, pěknému počasí zdar a Aleně Zárybnické zvlášť. Děkujeme.
2: I vám všem, mějte se pěkně.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli nám začne středočeský večer. Pavel Kučera zůstává s vámi a přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
1: Přístavba školy v Čerčanech na Benešovsku se prodraží. Na škole vzniká za 90 milionů korun třetí patro, které má zvýšit kapacitu o 150 míst. Na konci léta ale do stavby s odkrytou střechou zateklo. Zastupitelé včera večer schválili, že kromě nutných oprav po havárii zaplatí nakonec i rozsáhlejší rekonstrukci celého druhého podlaží.
4: Odhadované náklady rekonstrukce jsou 10 milionů korun na čas, z toho bude hradit firma z pojistky a to do výše nákladů, které budou odpovídat škodě způsobené protečením vody. Aktuálně se v druhém patře nemohou děti učit. Čtyři třídy jsou přesunuté v rámci školy, dvě se učí v náhradních prostorách. Z Čerčan Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Sport.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou za Europark. Zdržení je na 20 minut. A v Brandýse nad Labem jeďte opatrně na Komenského náměstí. Došlo tam k nehodě auta s motorkou. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
2: Pěkný dobrý večer.
0: Středočeský večer.
2: Za chvíli zamíříme na Nymburskou radnici, kde se dějí věci. Dále připomeneme výroky Václava Havla, které zlidovily, a také vás pozveme do Sedlčan na bláznivou komedii Rozptýlení. A zaspíváte si písničky, které nestárnou od Jiřího Korna, Dalibora Jandy a Ivety Bartošové.

0: I ve středu večer jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Jedním z pěti zadržených byl i starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem. Jednání zastupitelů právě sleduje reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Na začátku jednání zastupitelé schválili program tak, jak byl navržený a po dvou projednaných bodech zařadili informace o včerejším dění na radnici. V úvodu starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem, který dnes jednání řídí, přečetl vyjádření, které zveřejnil i na sociálních sítích. V něm shrnuje průběh jeho včerejšího zadržení a následného podání vysvětlení na policejní stanici. Zdůrazňuje, že ho vyšetřovatelé poté propustili a z ničeho neobvinili. Další informace prý poskytovat nemůže. Novinářům ráno ale řekl, že se policie mimo jiné zajímala o zakázky na plavecký bazén nebo zimní stadion a že on žádnou zakázku neovlivňoval. Místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS, který byl také mezi zadrženými, se k situaci nevyjádřil s tím, že je vázaný mlčenlivostí. Zastupitelé si následně vzali 10-minutovou přestávku, po které se ptali, zda starosta a místostarosta zvážili rezignaci. Oba uvedli, že k tomu nevidí důvod a hlasování o jejich odvolání také nikdo nevyvolal. Jednání teď pokračuje dál podle programu.
0: Ale no, připomeň ještě posluchačům, co všechno se včera dělo na radnici.
1: Od ranních hodin tu včera zasahovali vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu. Případ dozoruje vrchní státní zastupitelství v Praze a to případ příliš nekomentuje. Víme, že má jít o, a teď cituji, prověřování trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a dalších majetkových a souvisejících trestných činů. Víme, že policisté včera zadrželi 5 lidí a po výpovědi je propustili na svobodu. Nikdo z nich tak nebyl obviněný. O jakou zakázku konkrétně jde, ale státní zastupitelství ani policie neřekli. Jak už jsem zmínila v úvodu, starosta Mach zmínil, že se policisté zajímali o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu. Jenom stavba relaxačního centra s bazénem přišla město na více než 500 000 000 korun. A ještě doplním, že případ může souviset s 2 roky starým trestním oznámením, které na nymburskou radnici podala kvůli velkým zakázkám protikorupční organizace Transparency International.
0: Z jednání nymburských zastupitelů se přihlásila naše reportérka Alena Junová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Středočeský večer.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: totiž plán.
1: A my máme další plán ve scénáři Středočeského večera. Některé výroky z projevů Václava Havla mezi lidmi často zlidověly. My vám teď některé z nich připomeneme, uslyšíte taky, jak některé z nich vnímal sám jejich autor. Poslední československý a první český prezident navíc přizná, že pravda a láska bohužel nikdy nad lží a nenávistí kompletně nezvítězí.
2: Svět podle Havla.
3: Dobrý den.
4: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
2: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
5: V hovorech z Lán se často propíraly i zlidovělé Havlovy výroky. Prezident v rozhovorech vysvětloval, proč se domnívá, že naše země nevzkvétá, nebo, a to bylo v září 1991, jestli skutečně pravda a láska vyhraje souboj se lží a nenávistí.
4: Samozřejmě, že kompletně pravda a láska nad lží a nenávistí nezvítězí nikdy, že nezvítězí nikdy kompletně dobro nad zlem, nikdy kompletně nezvítězí štěstí, blahobyt a spokojenost nad lidským utrpením a trápením. To bych byl jako komunista, kdybych sliboval nějaký utopický ráj. To je trvalý, nekončící zápas. Ale abychom tento zápas mohli vést, musíme mít kdesi na obzoru jakýsi cíl, musíme vidět jakési světýlko, k němuž se znovu a znovu upínáme, k němuž míříme svým veškerým snažením. Ale celé dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.
5: V dubnu 1997 zase odmítl tezi, že by se Česko kvůli chystanému balíčku ekonomických opatření mělo stát spálenou zemí.
4: Ano, vím, že takto a podobně opozice mluví. Je to do jisté míry její povinnost kritizovat poměry. Ale já osobně si ani nemyslím, že žijeme ve spálené zemi, ani v zemi nevětrané. Já si spíš myslím, že ve společenském klimatu je cosi nedobrého. Já jsem o tom už mluvil vícekrát, nazval jsem to dusnem a podobně. A tím se vlastně oklikou vracíme k té nervozitě, kterou vyvolal ten balíček. V dusných poměrech stačí velmi málo, a lidé se začnou třást hrůzou.
5: Nicméně na konci roku už byl prezident Havel kritičtější. Vysvětloval, proč použil sousloví blbá nálada. A jak by se dalo dusnu ve společnosti předejít?
4: Já mám takový pocit, jakoby naše politické elity, možná včetně mě, já se z nich nechci vyřazovat nebo na ně povyšovat, jakoby ztrácely energii, elán, jakoby se ocitali ve fázi takového pouhého udržování toho, co se už stalo, jakoby ztráceli odvahu k nějakým velkorysým řešením, námětům, nápadům. A ku podivu občané i toto jakýmsi zvláštním způsobem vycítí. A najednou mají pocit, že před tou zemí není perspektiva. A jakoby jsme neměli ten drive, ten tah. To je cosi, co mě, přiznám se, dost trápí. Ono to pravděpodobně souvisí s celkovou naladěností či stavem ducha té společnosti. Ta společnost se vzepěla po pádu komunismu k velkým výkonům, k velkým obětem a asi dříve či později se musela dostavit chvíle únavy, chvíle otázky, jaký to má smysl.
2: Svět podle Havla.
4: Nashledanou v lepších časech.
2: To nejlepší z hovorů z Lán.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Denisa Hergeslová se hlásí právě teď s pozvánkami.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Divadlo Verze uvede v kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech inscenaci Rozptýlení, bláznivou komedii o setkání několika svérázných postav, které svede dohromady porouchaná pračka. V režii Igora Chmely hrají Lenka Vlasáková v alternaci s Veronikou Svojtkovou, Vlasta Petrková, Jan Dolanský nebo Ladislav Hampl. Druhou polovinu večera tvoří projekce krátkého filmu Barkarol, který byl uvedený na Karlovarském festivalu a získal nominaci na Českého lva. Představení začíná v 7:30 večer. Příbram vám nabídne pohled do jedné z temných kapitol komunistického Československa. Od 19 hodin badatelka a spisovatelka Václava Jandečková povede v D-klubu multimediální přednášku Přísně tajná akce Kámen. Přiblíží málo známou metodu státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let. A v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami můžete vidět představení Zamilovaný Shakespeare, příběh o lásce, divadle a vzniku jedné z nejslavnějších her všech dob. Adaptace Oscarového filmu začne ve 4 odpoledne. Velké dějiny mají tendenci pamatovat si především velká jména. Výstava Zapomenuté ženy v Brandýse nad Labem obrací pozornost k těm, které v historických příbězích často chybějí. Přestože bez jejich práce, odvahy a vlivu by byly dějiny chudší. Vernisáž v Arnoldinovském domě doprovodí vystoupení Polabských sirén. Přijďte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Užijte si i další chvíle s Českým rozhlasem Střední Čechy a mějte se fajn.
1: Středočeský večer.

víte, že velhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Poškození kajaků při závodě na jezeře v Benátkách nad Jizerou prověřuje policie. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit. Oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží ze 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie. Uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
2: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
0: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. Policisté prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o půl metru.
3: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
4: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
3: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
5: 7 až 10 cm prasklina.
3: Polák odhaduje škodu.
5: Až 75 tisíc.
3: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektráren nad závodištěm.
6: Někdo musel manipulovat na jezu.
3: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: V Kyjích v Praze 14 u kostela svatého Bartoloměje vznikla nová křížová cesta. Vede mezi železnicí a Nesickou ulicí v místě budoucí zahradní čtvrti. Lidé tam najdou symbolických 14 zastavení.
7: Křížová cesta kyjské farnosti začíná poblíž podchodu pod tratí a vede směrem k Akátovému hájku. Dominantou cesty je 13 pískovcových stél a pískovcový kříž. Cesta přitom nemá sloužit pouze pro věřící, ale také jako místo pro relaxaci v přírodě pro místní obyvatele. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude spíše oblačno až polojasno. Ráno i skoro jasno, ale na jihovýchodě kraje naopak ještě až zataženo. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze v Českomoravské ulici dejte pozor na nehodu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas, když někdo odejde, tak řekneme upřímnou soustrast. A někdy to i napíšeme do e-mailu a přejeme tu upřímnou soustrast. To je asi špatně.
2: Ano, když to vezmeme od začátku, tak ji nepřejeme tomu, kdo zemřel, ale těm pozůstalým.
1: A tam ji přejeme?
2: A tam ji nepřejeme.
1: Ano. Tam ji vyjadřujeme asi.
2: Přesně, vyjadřujeme, projevujeme, pokud chceme použít sloveso, tak kondolujeme. To kondolovat z latiny právě znamená projevit soustrast neboli soucítit. A v tom slově soustrast vlastně najdeme vysvětlení toho, proč ji nepřejeme. Protože jsou jako spolu a strast nějaké utrpení, bolest. Neboli my vyjadřujeme, že budeme cítit, soucítit bolest s tím, kdo ji nese. A kdybychom jemu přáli soustrast, tak mu přejeme, aby on cítil s někým jiným.
1: A ta strast samotná, kde se to slovo vzalo, co znamená, když to rozklíčujeme?
2: Je to od všeslovanského slovesa strádat, no a takže strast je strádání, bolest, utrpení, soužení, svízel.
1: Trampota,
2: přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál, na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borise Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaký prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je a jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.

0: Neříkejme nikdy, já si pamatuju vlastně v jistou dobu, my jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky, akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zbláznějí. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlný a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
1: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Měla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, že nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně naklonění, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak když jsem tam pět neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako premiéru
0: svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Měnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělý, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem tý kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Když... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, kde který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste no, protože, potom tak toužil někoho
1: no, ano,
0: vyzkoušet se, si, jak
1: když,
0: to někoho zastřelit.
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit. Ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednou zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto, tohleto, tohleto. A druhý den přišel, říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksit, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
0: to
1: milá.
0: To si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho
1: to
0: znova?
1: Někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze 2 studia. 2 studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky 2 ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, 2 frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dabing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říkáte tak smutně.
1: Neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na vrchní prchní. všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mi spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale
0: ne?
1: Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Mi pořád, ale... Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy, říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika těch letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, já jsem jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: A?
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Comanche nebo Xenání bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl. Bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandí mi.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, zkonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Najdôležitejší rozdiel je, že sú vyrobené z úplne nových materiálov.
12: Prozrazuje Svetlane Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako sú karbonové vlákna, titan, letecký hliník, sú výrazne ľahšie, sú vybavené novými technológiami, ako napríklad sú poháňané na miesto reťazov karbonovým remeňom, prevodovku majú skovanú v zadnom náboji v kolese, takže u nej je vidieť, je bezúdržbová, majú zabudovanú elektroniku, osvetlenie, elektronický zvonček. To najdôležitejšie je, že každý Favorit dnes sa vyrába na mieru pre svojho majiteľa.
10: Jak sa delá takové kolo na mieru?
11: Najprv si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. Štvrtým parametrom je flexibilita vášho tela. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také, kolo značky Favorit jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. SK. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Tripol. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned dvě a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Tripol a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklov, nadvězavali jsme na tradici starších Favoritů, které povedzme vidíme. Aj tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý Favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnu historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole třikrát za roky 2017, 2018 a 2019 vyhrala majsterku republiky, dokonca vyhrala dvakrát švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kľúci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. A zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál druhý ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj druhý start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát. Takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už první etapou, ve které jsem se umístil na druhém místě. No a potom ve třetí etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která byla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzlí, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly, byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
1: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 000 kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu, a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na ně měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil? A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk-drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Marině na Floridě ve městě Melbourne a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil. Nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší podsta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla 2hodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovým stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slavie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mě ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednou Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany. A
2: právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pan.

0: Pan zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z lozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pánbůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pánbůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlíkova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně. A vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale
2: ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost. Až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.
3: Je naprosto.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává uplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude asi rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou asi velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Fragner Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Fragner a Geißler značí švec a obuvník. A jen Fragner zní noblesněji. Takovéhle prázdné píchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad protože pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokynář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený génius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou, nebylo to po.

0: Pražský proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka. Letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašemu zážitku.

0: super s tím, že mám takovou dost představivost, takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako, jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože se nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
1: Já taky ne právě, já taky ne.
0: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
1: Myslíte princeznu?
0: Ne, myslím obříni.
1: Jo, Stáňa.
0: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
1: Měli byste spolu malé obříky.
0: Obříky, ano, no. Tam je milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
1: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
0: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
1: Už se narajzoval dost.
0: Ležící, jasně, ležící spící. Jo, a takový věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to, pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti.
1: Jiříček, ty už nemáš zuby.
0: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
1: do kulis. Jsou,
0: jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti, jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi Po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
1: Jako s francouzkou, rozumím.
0: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet, jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba pštros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že se zdrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber, jo, bylo to docela srdový, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozumě to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
1: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi pověste, Pavle, jestli jste někdy byl příležitý

0: na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí ho mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě
0: mít jako, kontrolu, hrát, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, taky jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, a slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo vinárna.
1: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma cidnicama, nebo to. Já už jsem to taky čas, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecnění můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermann. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne? Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přihlásil pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne, naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničko má středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někde nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před malou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám číšníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Zimmermanova života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavím je v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Zimmermanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno to ví, a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek. Já se omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. A vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejenom, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince po prsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za tady ten bonomot, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prostorem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte, nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Zimmerman vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, kteří to všechny bavili a bavilo a víme, odkud ta hláška je a kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel začátek tý, vlastně toho té věty nebo to myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na noc, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné, mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Zimmermann, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Zimmermann, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 a nebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Fenomén Zimmermann. A paní Květa ano. Je tou další, která čeká ano. na telefonu. Dobrý večer, ano. přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Zimmermany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Zimmermanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Zimmermanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady vícero her, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře Zimmermanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Zimmermana.
1: No, používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru Zimmermanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který... Miloň Čepelka. Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Miloň Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Že byl úžasně sestělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Když to začal.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Miloň Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: Ano, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. No. Načten no. spěch.
1: Ale... Jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné leta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Zimmermann, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Zimmermann. Takhle já rozumím kultuře, ale Zimmermany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi jsem chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. A teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. A tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra a v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on si asi o mě myslel, že jsem plaštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože, jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovské?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda.
0: Je to škoda.
1: Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici. Tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 180, ano.
1: Ano, takže vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme dopředku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského Podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano,
0: takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla čtvrtá fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže nejradši mám dobytí severního pólu, Dunasever
0: a Dunajich. No jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do
1: ano,
0: lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, kdy jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom posledně, ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to...
0: Něco takového to, myslím, bylo. Ano.
1: No, a byla teď... tam ta klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cimanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cimana. No, bylo tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. záříový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru? Divadla Járy Cimrmana máte nejraději. Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu, no prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhej, Hergot?
0: Svěrák, myslíte?
1: Pan
0: asi.
1: Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle. Takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela. No ale museli to udělat, aby zakrátili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat číslo

0: přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna v nás v Rokycanech, v Sokolovně. Už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe na jich, jo.
0: Dobytí severního pólu Čechem.
1: Dobytí severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co normálně. A rád jezdím po místech, které navštívil. Jedno z původních míst je rozhledna nedaleko Kořenova v Jizerkách, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem tam... Mám menší postavu, takže jsem to ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.

0: snažil.
1: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně. Ale
0: ano, ano, ano.
1: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Cimrmany naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Cimrman. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Cimrmani do toho představení.
0: No, už je to docela zpátky hodně let, to představení viděl, že tady už si nepamatuje. A hlavně, jako, když jsem to slyšel okolně, tak to, možná jsem to zadevysloval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
1: Rozumím, okay. Rozumím, jen jsem se zeptal.
0: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
1: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát, byť jen jedenkrát živě představení divadla Járy Cimrmana, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no, řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Cimrmani? Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
0: No, ale ne. Jako jenom ten humor, jo, Smoljaka a Svěráka, je tak jasný, že vlastně Cimrman vyhrál jakoby tu tenkrát na tu anketu ono nejznámějšího Čecha, že?
1: Ano, největší Čech. No,
0: porazil vlastně žijící i nežijící prostě fenomény Česká. Prostě to je neskutečný humor.
1: Používáte
0: já
1: některé...
0: Ano, používám jdu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam věší z těch uhlíků z CPC.
1: Teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
0: Že mám rád tu hru, jak tam věští z pípece, z těch uhlíků. Třeba kouká do pípece a věští tu budoucnost.
1: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Lipáku. Jo.
0: Ano, no, to je taky dobrá hra.
1: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
0: Ano. je to prostě humor, tak všichni humory,
1: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
0: Nejsem žádný velký znalec, ale vnímu to, ano.
1: Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo?
0: Ať se daří.
1: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky z Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Svěráka a Jaroslava Uhlíře pro děti, jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhleto, Cimrman tohleto. Já říkám, krucinál, co tohle to je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman, Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Jo, takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Teďko já říkám, no co to je krucinál, když nic k tomu dalšího neříkají.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: jo, ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. A teďkon jsem, ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: No. To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak, jako neřekli to v rov vždycky, jako jo. No ale to jsme byli až na severní pol a ještě další, to jsem byl jako potom už jako jí taky viděla. A hromadu jsem toho slyšela v tom rádiu, jo. Ale jenom jsem furt nevěděla, od koho to je. No. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouby, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Ale jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže, protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci. No, takže takhle, no.
0: To chápu. No, paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Teď si to nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno
1: ne,
0: pohádkově?
1: Ne, pohádka to nebyla.
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. To nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo, mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako.
0: No a to stojí za to. To za to stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. Hmm. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takovej ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše: Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda. Aha. Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma Noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě, už vím. To už vím, tam se
1: Hurá.
0: Chytám. Hurá.
1: Soňo,
0: už u vás hostovali herci, no,
1: jezdí,
0: členové je, souboru divadla Járy Zimmermanna, jo?
1: A byla samozřejmě, jste... jistě, že já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Zimmermanna Zábřeh a jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Zimmermanni vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Zimmermanna. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škaroh lidi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Zimmermanna. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Zimmermann vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Zimmermann žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No,
1: tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Zimmermanna ze Zábřeha, jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano, my chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Zimmermann a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. Já, on teď nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teď je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla jednou na východ a jednou takovou to na sever.
0: Na sever, na jih, takže dobytí severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční, tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluji naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaní.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teď prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no. Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: Tak tomu věřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermanni velice často vystupovali.
0: Ano, ano.
1: Velice blízko. Uh-huh. A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděčce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se.
0: Pustili
1: povedlo
0: vás,
1: viděl,
0: takhle.
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermanny ve všech jako divadlech, které jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermanny, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se měl strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky,
0: někdy
1: Borku.
0: Naslyšenou.
1: Jo, jo, mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce,
0: no.
1: O fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce.
1: Jasně.
0: Rosťo, naslyšenou, mějte se
1: jak
0: hezky.
1: Jak se říká, zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, jo, jo, jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Copak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
3: Vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
10: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
3: My vás taky, Janinko.

0: vajíčku.
1: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
0: A k čemu je to dobré?
1: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
2: Ano, tatínku.
1: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
0: Ano.
1: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
0: Dobré a sladké.
1: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
2: Je ta rosa, tatínku.
1: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
3: Tak na zdraví, sousedi.
1: A na šťastné shledání.
3: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
4: Na zdraví.
3: Na zdraví.
0: Ty, Peruško, chci se tě něco zeptat.
2: Co pa?
0: Ta Janinka, kdo pak to je?
2: Kdo by to byl, sousedka?
0: Ona se na mě pořád tak dívá.
2: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
0: A či pak ona je?
2: Ničí je sama.
0: To nemá ani tatínka a maminku?
2: Nemá.
0: A proč?
2: Tak to já nevím.
3: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
0: My se máme.
3: Brouček má pusu od ouška k oušku.
4: Jako rosnička, jako žluna.
3: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
1: Já nechtěl.
0: A co je to žluna?
3: Ani to radši nevyslovuj.
5: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
3: Žluna je přece pták.
0: Pták? Co? To je toho?
1: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
0: A vy jste ji už potkal?
1: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
0: Ne, tatínku!
1: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
3: Radši nevzpomínat.
6: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
3: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
3: Ale mohlo.
0: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
4: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
4: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
0: Co to je město?
2: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
0: Když já nevím, co je to lidi.
5: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
4: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
5: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
4: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
3: Ale dá pán Bůh, přijde léto, a zase se uvidíme.
8: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý trobroučku, jak pak ses vyspal?
0: Dobře, a tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
4: Sluníčko, Broučku.

0: Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
1: Proč musíme?
0: No to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
2: A to bílé, to jsou kopretiny.
1: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
2: To jsou chudobky, broučku.
0: To tam v zimě umřeli tři broučci.
1: Jak umřeli?
0: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
1: To byla jistě Beruška, Kmotříček a Kmotříčka. Oni se zachumelili.
0: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřiččina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
1: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
2: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
3: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitrocely. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
4: Cvrrrk, už prý to bude, brouček poletí.
0: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
1: Budu.
5: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
2: A dávejte na sebe pozor.
6: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
1: A nespadni, neboj.
7: Zdař Bůh.
2: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
6: Žluté.
1: Spíš to růžová.
6: A pěkně jasné.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku!
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusí.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval. No, jak jste o tom zpíval?

0: teď.
1: Tak jsme tady.
2: Je nás pět.
3: A jsme jako kluci.
2: Co teď?
3: Obcházejí zeď.
1: Koukáme.
3: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
2: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
1: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
4: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
5: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
1: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
6: Kluci, už musíme do školy.
7: Ještě máme čas.
6: Podíváme se dovnitř.
4: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
8: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
9: Stačí jen trochu do nich strčit.
4: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
8: Někdo z vás něco povídal, kluci?
1: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
9: Prs, prs.
1: A je to.
8: Jde se.
4: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a heleďte, bojíme se?
4: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
8: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
7: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
4: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
7: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
6: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
4: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
10: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
11: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
10: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
11: No ale...
10: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
11: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
10: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
11: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
12: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: Máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
4: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
6: Jak zmocníme?
4: Prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
6: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokolád.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.